pořád jdeme vejš. Nejsem na dobrý zvyklý, mamu furt nejsem fix slej. Oddaluju si to pixelama veře, nebo tím, že o tom píšu esej. Zdalo se mi, že už nemám.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžovýsalon.cz.
1: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
2: Express. Music first. Express FM.

Been places, places, doors.

Describe my

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
1: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC 6 a Pop Airport.
2: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník,
4: malíř,
3: topenář,
4: podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Express FM.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
1: Páchnoucí klimatizace po zimě?
2: V autě 40 stupňů?
1: To nechcete.
2: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
3: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
2: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
2: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
3: klimaexpress.cz.
4: Express. Music first.
5: Express FM.

Dělám to, co mám, všechny chyby světa vidím jako vy, ale stejně si nenechám vzít svůj klid. Taky byly doby, kdy jsem neměl nic, miloval jsem život a chtěl jsem víc, ale prachy nikdy nebyly můj první cíl. Ty přišli sami s tím, jak přišli skills. Všichni pořád brečí, jak jsou doby zlý, všechny chutěm dlí a všechno plný lstí. A děti v repuštikách jsou hrozně super, přitom skills jsou nulový, byl bych to prutem. Bávy plkaj o tom, jak je mlád

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Tahické léto v Aquapolospráha už je tady.
2: Zábava vlny tobogány.
3: Co vás čeká?
2: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
3: Plno tobogánů a skluzovek.
2: Tak všichni rychle do plavek.
3: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kupři vstupenku.
2: Relax, drinky, animace.
3: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
2: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
1: Aquapolospráha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapolos.cz.
4: Express. Express. Music first.
5: Express FM.

0: To tady.
1: No a co ty jinak? Jsi single teď, nebo? Jsi dement, já se neptám k sobě, ale co holky a takhle, ty? Jsi v pohodě, nebo?

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Hudba na prvním

0: Blesková 80% sleva na web hosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Všude zdejší, všude je fajn.
0: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
6: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
7: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tyron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Express FM.
9: Hudba. Hudba. Na prvním místě. When every

0: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
2: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv.

0: letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
1: Music. First. Express FM.
2: Co je nového na Express FM?
3: Koukněte na expressfm.cz.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Experti na problematiku závislostí podporují většinou opatření z návrhu zákona k omezení dostupnosti kratomu, který předložilo ministerstvo zdravotnictví. Souhlasí s posunem věku na 21 let, nastavením spotřební daně nebo zvýšení DPH. Staví se ale proti zákazu e-shopů a bariérám pro podnikatele. Pod odborníků by omezení legálního trhu přelilo poptávku na nelegální trh. Ruský prezident Vladimír Putin svolal na středu jednání vlády o palivovém sektoru a dopravě. Podle tiskové služby Kremlu se odehraje prostřednictvím videokonference. Budou se bavit o tom, že není benzín a ani nafta. Karolína Muchová se posunula do wimbledonského maxima. Česká tenistka zdolala Japonku Osakaovou a poprvé si v All England Clubu zahraje semifinále. Jiří Lehečka nezvládl dohrávku z pondělí přesunutého osmifinále proti Zverevovi. Sice dokázal vybojovat set, přesto s německým tenistou padl. Dneska čekáme jasno nebo polojasno a teploty 20 až 27 stupňů Celsia.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.
0: Allegro ti přináší Allegro Wishlist Zónu na Colors of Ostrava. Tvůj festival, tvoje pravidla, všechno na jednom místě. Allegro, sponzor pořadu.
2: Express ráno.
0: Na Express FM.
2: Ano, krásné středeční ráno s datem 8. července, 7 hodin minutka k tomu, svátek slaví Nora. Takže Norám krásný den. Vašku, ahoj.
1: Ahoj, babu.
2: Vaško, tak jaký byl ten fotbal?
1: Tak já jsem viděl 1,5 fotbalu.
2: 1,5 fotbalu?
1: Ano, viděl jsem tady...
2: A dáváš mu kolik? 4,5 hvězdičky nebo?
1: No takhle, Argentina porazila ten Egypt, ale nebylo to tak úplně jednoduchý, protože jsem ti psal, že vlastně ten africký fotbal docela jako jede, když Egypťani vyhrávali 2-0. Ovšem pak nedal ještě i tu penaltu, že jo, Messi. Ale nakonec teda se to všechno obrátilo ve prospěch Argentiny. Musím říct, že tam bylo velký halo, i na lavičku padaly karty, bylo to fakt jako zajímavý, no.
2: Zajímavý. A rozhodně já bych včera svůj tiket, kdybych nějaký měla, prohrála, protože jsem spíš teda věřila té Kolumbii, musím říct. Takže no. Ještě, že jsem si nevsadila.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: Harry Styles, Dance No More. 7 hodin, 8 minut. Vašku, dneska je od fotbalu volno. Takže, to může znamenat dvě věci. Buď se fanoušci fotbalu můžou konečně vyspat, no, aspoň tu jednu noc.
1: Děkuju.
0: Protože potom už to budete mít zase každý den jeden zápas. Co je takhle, nebo samozřejmě toho můžete využít, pokud se vám doma neustále ten váš fanoušek vymlouval, že je ten fotbal, tak proto to jenom říkám, můžete neudělat ha, ale já vím, že dneska žádný fotbal není. Říkala to babu s Vaškem ráno, že tam ty, pivla na babu s Vaškem.
1: No, ale pak řekne, no ale je Wimbledon.
0: Ale je Wimbledon, dobře, tak ještě můžeme takhle. Výhoda u Wimbledonu je, že ve 3 ráno se už nehraje.
1: Jo, takže se aspoň u toho nemusíte
0: že
1: jako...
0: Wimbledon má večerku, takže pozor, kdyby se vymlouval, tak bacha na to. Každopádně ano, dneska je volno, potom nás čeká tedy čtvrtfinálové zápasy Francie proti Maroku.
1: Tedy Francie proti Francii.
0: Francii. A vlastně to Maroko je možná ještě víc francouzské než ta Francie. Potom tedy tu máme Španělsko s Belgií. Norsko s Anglií.
1: Tady to bude hodně zajímavý, protože Norové údajně jsou napadení nějakou virózou, kdy neudrží jaksi v sobě.
0: No hodně běhají teďko.
1: Mají běhavku.
0: Ale ne, jak by chtěli ne, asi. U Noru je to samozřejmě o to zajímavější ještě, protože Norsko ještě před šampionátem taky sbíralo články o tom, jak si dovezli svoje vlastní jídlo, aby si všechno pohlídali, že budou jíst kvalitně a tak dále. Takže někdo si dal asi někde... nějakou
1: záležet
0: vodu z kohoutku.
1: Na tom, aby... Jo, jasně, no.
0: Jo, to se může samozřejmě ve Spojených státech stát. A nebo to je nějaká sabotáž. Uvidíme. Takže Norsko-Anglie 11. července. No a potom tedy Argentina se Švýcarskem.
1: Tady bylo pro mě hodně velký překvapení, že ti Švýcaři, já jsem, to byl ten půl fotbalu, co jsem nedokoukal, že Švýcaři nakonec to ukopali. Až tedy jako samozřejmě tak, jak prostě na ty penalty. Já jsem dost jako věřil tý Kolumbii, protože oni byli víc fotbaloví, ale ty Švýcaři to tam prostě tu obranu zabetonovali a nedali šanci. Nedali šanci.
0: No, i o tom to je někdy. Takže já myslím, že zatím teda ten scénář Argentina, Francie ve finále mohlo by se stát, ale samozřejmě my nevíme, jak nakonec ti fotbaloví bohové na čí stranu se přikloní. Každopádně, abychom to zakončili tak trošku hudebně tady u nás na Expressu, tak anglickou hymnou je teď aktuálně Wonderwall od Oasis a Liam už se vyjádřil, že je připraven odletět na finále mistrovství světa, pokud se tam Anglie dostane, a zaspívat si samozřejmě Wonderwall přímo z hráči na hřišti.
1: No tak to by bylo ale pěkný. To by bylo pěkný.
0: Což by bylo pěkný. Takže uvidíme, jestli se ještě dočkáme i takovéhohle toho vystoupení. Já vlastně teď už nevím, komu jako... Prostě já i ty Anglii něčím fandím, ty Norové mi jsou strašně sympatický. To je pro mě teď takový těžký tady ten zápas.
1: Já musím říct, že člověk tak jako trošku fandí těm, kterým, těm outsiderům, jo? Ti, kteří to měli vlastně víceméně jasný, nebo jako se říkal, že Argentina, že jasný.
0: Že Francie je jasný, že Francie Španělsko jasný, jasný.
1: Tak to najednou přeješ těm Norům, sachý sympatiáci. Víď. To je, nebyli úplně jakože adepti na titul, ale no, kdyby, to,
0: ale
1: bylo
0: kdyby,
1: by to hezký.
0: Bylo by to, viď.
1: Já jsem teda takhle narychlo tady sehnal Oasis Wonderwall.
0: To je dovezitelný, jak jsi to udělal?
1: To napsal jsem Oasis Wonderwall.

0: Ellie Goulding, Black Prada Dress, 7 hodin a 19 minut. Za malou chvíli pokračujeme v Express ránu s další hudbou. Připraveni jsou Black P, Black Keys a John Summit.
1: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
2: Grape Festival pozývá do Grape Zoo, do města, ktoré sa objavilo na 1. augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Art Bad, Brutalismus 3000, Tash Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert, dle srovnání k 1.7.
4: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur, unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže a speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách pro spánek. Do 13. července se slevou 15%. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 3 999 korun měsíčně bez DPH.
5: Hyundai Centrum Valoušek. Váš dealer v Praze 4 Chodov. www.hyundaivaloušek.cz.
6: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
7: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
8: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
7: Více informací na rekbyty.cz.
8: Rekbyty, záruka kvality.
9: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
10: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
11: Zábava vlny tobogány.
12: Co vás čeká?
11: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
12: Plno tobogánů a skluzavek.
11: Tak všichni rychle do plavek.
12: Nemusíš mít letenku, na e-shopu popři vstupenku.
11: Relax, drinky, animace.
12: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
11: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
10: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
13: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na Fisher.cz.
14: Express. Music first. Express FM.

0: Tohle jsou Black Keys, Gold on the Ceiling. Babu.
1: Vašku.
0: Mám tady takový jako nápad. Je to teda převzatý nápad ze Spojených států.
1: Ano.
0: Je to podnikatelský záměr, který by mohl jako docela vyjít, i když u nás to není úplně tak jako zavedený, ale třeba se to jednou podaří.
1: Takže ty chceš, abychom společně zbohatli.
0: Ano.
1: A máš pro nás podnikatelský, tak počkej, mám to zapisovat?
0: Ne, nemusíš.
1: Aha, dobře.
0: Je to celkem jako jednoduchá záležitost, jo. Jak říkám, u nás to ještě úplně tolik jako nefunguje, ale co není, může být. V Americe funguje takzvaná služba Dark Secret, která se specializuje na to, že ty třeba, když víš, že skonáš, že třeba, že někdo odejde, nebo odejde třeba tvůj kamarád, jako bohužel, ano. Jako prostě se něco stane, nikdy to není samozřejmě příjemná záležitost, ale někdy chceš jako ty pozůstalí tak trochu jako vytrolit.
1: Ano.
0: A tak ta společnost Dark Secret nabízí to, že na ten obřad přijede, když je to chlap,
1: ano.
0: Jako, tak přijede černá limuzína a z ní vystoupí tajemná žena v černém, kterou nikdo z přítomných nezná a během pohřbu jen tiše stojí stranou. A potom zase nasedne a odjede. Čím se zase je sémě jako, takových pochybností, kdo to byl, a jestli náhodou ten či on neželi nějaký druhý život.
1: Jasně.
0: Jo, stojí to asi 10 000 jako na naše, tož jako není, ale na to, že jenom někam přijedeš, postojíš si tam prostě 10 minut v černým a zase odjedeš, si myslím, že to jsou docela slušně vydělaný peníze.
1: To je slušný. To beru. To by šlo, ale já podle mě na to nejsem dost femme fatale. Ale jako viděla, uměla bych nějaký tak, sehnat, co by to udělali za trojku,
0: ano,
1: a zbytek si rozdělíme.
0: Já si půjčím tu limuzínu a možná bych ani do ní neseděl, já bych to jenom tak zprocesoval.
1: A to podle mě ani nemusí být limuzína. To podle mě stačí, když to je jenom jako nějaký velký černý auto.
0: Jako nějaký SUVčko.
1: Jo, úplně v klidu.
0: No, jo, to by šlo, ne? To
1: já
0: dáme dohromady.
1: Já jsem úplně v pohodě.
0: To dáme dohromady.
1: A si myslím, že bych mohla přemluvit i moji mámu na to.
0: Na co?
1: No, že by ona byla taky tou tajemnou ženou.
0: Jo, to by záleželo na věku toho, kdo skonal.
1: Ano. To můžou být ještě různý podle mě kategorie toho, že chceš předstírat, že to je třeba nějaký levoboček.
0: Jo.
1: Že to je někdo jako vohodně mladší, kdy u těch chlapů se jsi jistý. Je to milenka?
0: Nebo je to dcera?
1: Nebo samozřejmě to může být i kluk, že to je jako syn, to je podle mě obzvlášť, pokud je tam nějaký jako dědictví něčeho,
0: jo.
1: Tak to tam může rozdmíchat úplně skvělý věci. Podle mě ještě záleží, za jakým účelem to chceš rozdmíchávat. Jestli to chceš vypadat nakonec, že jsi byl jako borec, že jsi tam někde ještě klátil nějakou tajemnou typku, co přijede v černým prostě autě. Nebo chceš se tvářit, že máš někde nějaký děti, který by mohly zamíchat tímhle s tím. A nebo prostě přijede jenom takováhle jako černá mamba ve stylu Anny Wintour, jako je moje máma, ještě v nějakém klobouku, víš,
0: jo,
1: že by měla,
0: jo, jo, jo.
1: Ještě by měla takovou tu síčku přes tvář, takže by ses nebyl jistý jejím věkem.
0: Jo, ale chápeš prostě, doma tě tak štvali,
1: jo.
0: Že si říkáš, tak a teď na poslední, já jim to ještě osolím.
1: Jo, a dovedu si představit, že ještě nějaký sexy týpek by mohl dělat rozbroje na nějakých gay těch pohřbech. A tam taky nezáleží na věku. Ani toho, kdo přijede, ani toho, kdo komu už je země lehká.
0: Na tohle jsem si já vzpomněl teda film Six Feet Under, respektive Až za hrob, myslím, že se tak to jmenovalo. Byla to anglická, americká verze, kdy tam vlastně se sešel ten milenec v té rodině a nikdo nevěděl a bylo to prostě masakr. Takže tak,
1: objednal bys si to? Já jo.
0: Tak u nás jsou doma na mě hodný, takže jako bych to asi nedělal, ale
1: no ne,
0: věděl.
1: No tak třeba Radka by to věděla, že to je for na někoho jinýho z vaší rodiny, rozumíš?
0: Až takhle jako, jo?
1: No.
0: Nevím, nepřemýšlel jsem nad tím, ale teď už to tak
1: slyším.
0: Co, když
1: přijdu zo Slovenska, budu to tam potom rozoberať.
0: Hej.
1: Viděla jsi tu babizňu, co tam přišla? Radka, ty víš, kdo to je? Kdo to bol? To jsou nějaký Česi, alebo to oni nevypadali jako z hor? To vypadalo jako, možno to někdo z rádia, nebol to někdo z rádia? Ktorí boli tí ľudia z rádia? Ukaž mi.

Allegro ti přináší Allegro Wishlist Zónu na Colors of Ostrava. Tvůj festival, tvoje pravidla, všechno na jednom místě. Allegro, sponzor pořadu.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: 43 u Brna, konkrétně tady v obci Lipůvka, dopravní nehoda osobáku a motorky. 38 v obci Střítěž, to je u Jihlavy, tam máme dopravní nehodu dvou osobáků se zraněním. Také pokud jedete z Plzně na Nepomuk, je tam dopravní nehoda nákladňáku a osobáku. To jsou dopravní nehody, se kterými se potkáte. V Česku, jinak v hlavním městě v ulici Grušovu je dopravní nehoda. Komplikace je také v ulici Kbelská, kde mimo jiné se také opravuje a je tam tvorba kolon, takže nákladňák a autobus se tam střetli. Jezděte opatrně.
1: Express FM.

0: Cestujete? S překladačem Vasko se domluvíte skoro všude. Překládá ve více než 110 jazycích, funguje bez aplikace i bez Wi-Fi a internet pro překlady máte zdarma na pořád. Prostě zapnete a mluvíte. Vasko. Malá krabička, velká svoboda na cestách. Více na vasko-electronics.cz.
1: Já tak nesnáším vytírání. Proto mám podlahovou myčku X-Clean od Roventy. Jedním tahem vysaje i vytře. A když skončím, sama se vyčistí a vysuší horkým vzduchem.
2: Začalo samočištění a vysoušení.
1: Takže žádná kbelíková nostalgie, jen čistá podlaha. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
3: Máte doma obraz, grafiku, sochu nebo starožitnost? Nebo sami tvoříte a chcete svá díla představit sběratelům? Pošlete fotografie a zjistěte možnosti prodeje v aukci. Jednoduše a nezávazně na www.obrazivaukci.cz.
4: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
6: Páchnoucí klimatizace po zimě?
7: V autě 40 stupňů?
6: To nechcete.
7: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
6: Jsme tu pro vás.
8: Klima Express.
6: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
7: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
6: Skočte si nakoupit.
7: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
6: Objednejte se na
8: klimaexpress.cz.
9: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
6: Letní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem Last Minute na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si letní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
10: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku Last Minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
11: Výhry, slevy, zábava.
12: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
13: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
12: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
13: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
12: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
14: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
15: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
14: Těšíme se na vás.
16: Hudba na prvním místě.
17: Express FM.

Allegro ti přináší Allegro Wishlist Zónu na Colors of Ostrava. Tvůj festival, tvoje pravidla, všechno na jednom místě. Allegro, sponzor pořadu.

0: 7.53, tohleto jsou Disclosure, The Sun Comes Up Tremendous. Vašku, včera jsme tady řešili rekord Harryho Stylese, který zvládnul odehrát 12 koncertů v londýnské Wembley a stal se tak člověkem, který tam prostě odehrál nejvíc koncertů v jednom roce. Porazil Coldplay a myslím, že ještě o Taylor Swift se tam někde psalo, že tu taky jako překonal. Bude se překonávat další rekord, tentokrát opět v Londýně, ale v Hyde Parku a už tento pátek, tedy 10. července.
1: Co se tam bude dít?
0: Dále, Mr. Worldwide chce zlomit rekord.
1: To už přichází na ten koncert Pitbulla.
0: To už přichází na ten koncert Pitbulla. 10. července v Hyde Parku se tam pokusí o Guinnessův rekord v setkání největšího počtu lidí ve falešné plešce na hlavě. Já se netajím tím, že ten loňský koncert Pitbulla, kde i já jsem vyrazila s falešnou pleškou, byl neuvěřitelný zážitek, takže letos se chystám do Letňan. Opět opráším svoji plešku.
1: Ano.
0: I svoji bílou košili s kravatou. Jenom mám pocit, že ty brýle jsem někde ztratila, ale to nevadí, prikupíme. A musím říct, že jako pro mileniály a možná i pro mladší obecenstvo, které třeba znají Pitbulla, musím říct, že to je skvělý zážitek, že kdybych byla v Londýně tento pátek, což nebudu, protože budu v planetáriu, ale kdybych byla v Londýně, tak dorazím s pleškou. A dokonce bych ještě vzala i náhradní plešky, který mám, protože jsem jich objednala víc. A ještě bych přemlouvala okolní lidi, aby se k nám připojili a na chvilku si dali tu plešku a pomohli nám ten rekord překonat, protože moc bych to tomu Pitbullovi přála. Je to takový skvělý for, který se mi prostě líbí, že si ty fanoušci takhle dávají dohromady, že mají ten cosplay, že si to v něm jako naprosto užívají a věřím tomu, že se to povede, ale přiznám se, nejsem jako vůbec schopná odhadnout, kolik lidí tam bude.
1: Jo, já tady koukám na to, že ještě nebyl žádný stanovený nějaký jakože rekord, nějaká taková startovní čára,
0: ne.
1: Kolik by těch lidí mělo být, ale že se to skutečně stane. Jaký jsou podmínky, proto všichni musí mít nasazenou čepici s umělou pleší a mít pod ní zastrčené své vlastní vlasy. Účastníci musí zůstat ve vymezeném prostoru, mít tu nasazenou pleš po dobu celého jednoho měření. Mám ten dojem, že to bude nějaký 3 minuty, že se řekne teď a očekává se tedy, že tam bude víc jak 10 000 fanoušků, tak to bude docela zajímavý, no? Tolik plešatých lidí, to někomu může jako vrátit i sebevědomí.
0: Tak hele, já mám pocit, když tady koukám na ten Hyde Park, tady píšou, že kapacita je 64 999. Nějaká maximální. Většinou je prej 50 000 fanoušků.
1: Ale já si myslím, že v té Anglii, že se hecnou a že to tam prostě dají, protože Angličani jsou prostě takovýhle blázni na tohleto.
0: Lidi jsou crazy a podle mě jako já jsem i ochotná věřit tomu, že tam lidi kvůli tomu jako pojedou.
1: Jako extra,
0: s tou pleškou.
1: Že to neobstarají jenom Londýňané, ale i z celého světa se tam přijedou prostě takhle v uvozovkách znemožnit a zapsat se do toho rekordu. A mám ten dojem, že každý dostane i ten certifikát na to. A mám ten dojem i, že se tam budou rozdávat tyhle ty plešky, že si ji tam budeš moc koupit. Že ten, kdo nemá, tak může přijet jen tak na blind a dostane.
0: Ano, a kdybych já tam byla, tak ještě taky z kapsy budu vyndávat plešky, jenom abychom to nějak překonali. Takže jsem zvědavá a tak trošku jako doufám, že kdyby to bylo nějak málo z nějakého záhadného důvodu, jestli bychom to jako neskusili překonat právě i na tom pražském koncertu.
1: Je to
0: nebo
1: výzva.
0: Že bychom udělali jako český koncert, víš, že by tam přijeli
1: jo.
0: Český rekord.
1: Ale je to výzva.
0: Lidí v pleškách.
1: Je to výzva, no tak dobrá, budeme sledovat a budeme to počítat. Jak se to počítá, člověče? Ještě mi tak napadlo, že spočítám všechny ruce a všechny nohy a vydělím to 4. To by šlo.
2: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Nákupní vozíky jsou pro obchodníky dražší problém, než se může zdát. S prodejem parkovišť každoročně mizejí stovky nákupních vozíků, přičemž jeden stojí až 4 tisíce korun. Při průměrném počtu 300 vozíků na prodejnu to znamená 15 až 45 vozíků ročně. Po nástupu nového generálního ředitele bylo v úterý dočasně pozastaveno vysílání maďarské veřejnoprávní televize M1. Na obrazovce se objevila omluva divákům za to, že v uplynulém období televize vysílala propagandu a že lidem lhali v noci i ve dne. Výkonný výbor Mezinárodního olympijského výboru předběžně zrušil suspendaci ruského olympijského výboru. Jeho sportovci se tak mohou zapojit do kvalifikací i pro týmové sporty pro letní hry 2028 v Los Angeles. Čekáme polojasno až jasno, teploty až 27 stupňů.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.
0: Allegro ti přináší Allegro Wishlist Zónu na Colors of Ostrava. Tvůj festival, tvoje pravidla, všechno na jednom místě. Allegro, sponzor pořadu.
2: Express ráno.
0: Na Express FM.
3: Ale, co pak to tu máme?
1: Co zas?
3: Express ráno.
1: Noc.
3: S Vaškem a babu, přesně tak, máme středu 8. července, 8 hodin, 2 minutky k tomu, krásnej středeční den. Budou nám hrát k tomu Calvin Harris, Taylor Swift, Cooks a Vašku, pro tebe mám za chvilku naše oblíbené téma a to je žrádlo a pití.
1: Jako, já vím, že tak vypadám, není to úplně moje téma, ale dobře, já to vezmu jako za svůj.
3: Co? Já myslím, že si vždycky rádi tady popovídáme.
1: To je jako jo.
3: O papání.
1: Takhle.
3: O pitíčku nějakým dobrým.
1: Samozřejmě každý jako rád dobře jí.
3: No.
1: Ale to vypadá, jako kdybych nedělal nic jiného.
3: Ne, tak no, to teda, ne, jo. Tak jsem to nemyslela.
1: No to budu se dávat pozor, dobrá, jak dáme nějakou muziku. Za tím propleskem tady a děláme si v tom jasno.
2: Express FM.

0: Calvin Harris a Jazzy Satisfy. Tak co vás samozřejmě může tak jako potěšit, to je dobré jídlo a taky dobré víno. A když chcete vědět, kde to mají dobrý, tak se můžete podívat třeba do michelinského průvodce. Michelinský průvodce aktuálně v podstatě má takový jako dvě hodnocení. Mají tu michelinskou hvězdu, která vypadá tak jako taková kytička. A pak mají ještě takovej Bib Gourmand se to jmenuje. To je, že to je jako dobrý, oni někdy říkají, že to je za takovou jako rozumnější cenu, ale zároveň taky jo, toho Michelina už mají i nějaký stánky někde v Bangkoku, kde to tam je hodně za rozumnou cenu, na rozdíl od některých tady těch Bib Gourmand. A Bib Gourmand je taková jako malá hvězda, ale logo toho je vlastně ten panáček Michelin s takovým jazyčkem, on se tak jako má ho takový vypláznutý, jakože tady to mají taky dobrý. Michelinský průvodce teď představil třetí logo. Jmenuje se to, je to vlastně michelinský hrozen, teď můžeš získat. Vypadá to jako ta hvězdička, takže jako ta kytička, akorát nahoře z toho trčí ta šťopička. No a michelinský hrozen, jak asi tušíte, má samozřejmě označovat ty excelentní výrobce skvělých hroznů, kteří je samozřejmě pěstují a potom je zpracovávají a dělají z nich skvělé víno. Aktuálně tady michelinský průvodce láká na svém Instagramu, že teda představujeme michelinský hrozen. Budou mít to hodnocení jako hvězdy, takže budou 3 hrozny, 2 hrozny a 1 hrozen již brzy v Burgundsku.
1: Jo, takže ještě u nás nic.
0: Ne, podle mě tam to teď proběhne taková jako zkušební verze, podle mě to je takový ten jako zkušební provoz michelinských hroznů. Určitě už to jako projeli, mají to ochutnaný, brzo podle mě přesně je tam jako stay tuned, takže zatím jako zůstaňte teda naladění, takže si myslím, že brzo se dozvíme, kdo získal nějaký ty hrozny. Od toho se podle mě bude odrážet to, že potom ti vinaři zjistí, aha, tak tohleto ty michelinské hrozny znamenají, těmhle ty hrozny dávají. A myslím si, že samozřejmě tím, že ještě nově je to tak, že ty vlastně musíš tomu michelinskému průvodci zaplatit za to, aby oni sem přijeli ti komisaři a udělili ti ty hvězdičky nebo ty Bib Gourmandy, tak si myslím, že samozřejmě potom ještě debata bude o tom, kolik to bude koštovat, aby třeba ti michelinští znalci vín přijeli i sem a třeba i někdy ohodnotili jako české vinaře a česká vína.
1: Já když nad tím tak přemýšlím, protože spousta českých vinařů si vozí i ze zahraničí všelijaký zlatý plakety a všelijaký poháry za nejlepší víno, za nejlepší sauvignony a blablabla. Čímž by tenhle ten průvodce, ten hrozen michelinský, by to možná smáznul. A ono třeba, když vyhraješ, dejme tomu v Čechách, nebo respektive na Moravě, je ten salon vín a tak dále, a když tam zvítězíš, tak to není vůbec levná záležitost, protože ty tam musíš nechat pomalu, já mám ten dojem, jeden celý nějaký obří karton, spíš se před paletu prostě toho vína, který si v tom saloně vín ještě navíc napálej, takže oni to tam prodávají jednou tak dráž, jenom proto, aby ty si tam byl a musíš to mít pořád nějak na skladu. Prostě, takže ve chvíli, kdy ty sice něco vyhraješ, tak tě to strašně zavazuje k tomu, že z toho máš jako dát další nějaký jako výdaje.
0: No, jasně.
1: A ještě kdyby přijezdil nějaký michelinský takový popíječ vín a ty bys mu ještě za to musela platit, tak si myslím, že pro ty české vinaře už by to možná bylo moc. Samozřejmě jsou nějaký velký vinařský domy, to je jasná věc. Ty by to asi uplatili, ale...
0: Tak aktuálně to platí menší... stát za to, aby že oni přijedou.
1: No...
0: Myslím si, že ten michelinský průvodce, že nás to stálo kolik, 10 milionů korun nebo něco takového, že jsme řešili, že to zaplatíme, protože samozřejmě s tím je potom spojený nějaký turismus, protože lidi jezdí speciálně do těch restaurací.
1: Ano.
0: A cestují kvůli tomu po světě.
1: V tom případě teda asi pravděpodobně ten stát řekne, no hele, my to za vás zaplatíme, ale za ty tichý vína už budete platit daň.

0: Tohle jsou Arctic Monkeys, 8 hodin 19 minut, Express ráno už za okamžik, DJ Rigard, Ali Kelly.
1: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz. Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz. Ráno káva, potom les, řeka, kolo nebo pěší výlet. A večer návrat do pohodlného apartmánu. Tak může vypadat pobyt v apartmánech na Soutoku v Modravě. Apartmány na Soutoku. Šumava hned za dveřmi. Více na apartmanynasoutoku.cz.
2: Hele, a kdy už bude miminko? Otázka, ze které vám už začíná cukat v oku. Hlídáte si ovulaci, zdravě jíte, zkoušíte všechno, ale někdy to prostě samo nejde.
3: V Pronatalu vám pomůžeme zjistit proč. Objednejte se na bezplatnou konzultaci na www.pronatal.cz.
4: Léto je tady a s ním i 500 korun od Partnersbanky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partnersbanka. Užij si léto naplno.
5: Červencové vydání hudebního časopisu Headliner už najdete zdarma v apce i na webu. Budoucí česká hvězda B.A.K. v 15 má hlas, ze kterého vám spadne brada. Rozhovor z Rolling Stones a Tommy Tyre o budoucnosti Kiss i hejtech na Bena. Headliner.cz, hudební časopis, novinky, newsletter, podcasty. Pro všechny a zdarma.
6: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
7: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
8: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
9: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
10: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v Zooparku má svoje kouzla a my jsme u toho.
9: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
11: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle, zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC 6 a Pop Airport.
12: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
13: Music. First.
1: Express FM.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Pokud jedete přes prostřední Bečvu, máme tam hlášenou dopravní nehodu, byl tam sražen osobákem cyklista. Pozor si dejte na dopravní nehodu osobáku a nákladňáku, a to na D1 exit 282. Pozor také u Jihlavy v obci Střítěž, máme tam dopravní nehodu dvou osobáků se zraněním, na místě jsou záchranáři. No a jak to vypadá v hlavním městě s dopravními nehodami, také tady nějaké jsou. Pozor si dejte třeba v ulici Radlické, máme také komplikaci v Michalské a nebo v ulici k Hrušovu.
1: Express

0: Za mě asi jedna z nejlepších věcí, který udělala Edison Ray. Fame is a gun. 8 hodin 35 minut je středa. Zítra půjdou do kin nové filmy. Abyste se mohli dobře rozhodnout, od toho je tady Veronika Koloušková a její Filmex. Hned po něm Nothing But Thieves a jejich Evolution.
1: Express Filmex.
2: Čekání na Odysseu, která připluje příští čtvrtek a vše zastíní, si v tomto týdnu můžete zkrátit hororem, pohádkou nebo ozvěnami Karlovarského festivalu. Rupert Grint alias malý zrzek Ron z Harryho Pottera, kterému za 2 roky bude už 40, se vrací před kameru ve finském hororu Zrozen z temnoty. Saga se svým britským manželem nastěhuje do starého domu uprostřed hlubokých finských lesů, kde prožila své dětství, aby zde vybudovali dokonalou rodinu a domov. Po narození syna však Sagu pohltí strach, že s jejím dítětem něco není v pořádku. Film režisérky Hanny Bergholm je temným hororem o mateřství, ve kterém důležitou roli hraje severská mytologie, ale i absurdní humor. Hlavní hrdinka je vystavena pochybnostem, absolutnímu vyčerpání, ale také bezpodmínečné mateřské lásce a snímek sleduje, jak hluboce může narození dítěte proměnit naše vztahy i vlastní identitu. Oblíbená exotická Disney pohádka Odvážná Vajána dostala hraný remake. V příběhu o nebojácné dospívající dívce, která vyslyší volání oceánu a poprvé se vydává za hranice útesů svého polynéského ostrova Motunui s polobohem Mauim, si hlavní hrdinku zahrála začínající Catherine Lagaya. Jako Maui se představí Dwayne Johnson, který svou postavu namluvil v animované verzi z roku 2016.
3: Moana, I want to know about you.
4: Well, I guess I kind of jumped.
3: Time's up. I gotta bounce. This mission has no chance.
4: We can do this. You'd be everyone's hero.
5: Ah, you're so amazing. Look at the definition this girl's.
2: Festivalové ozvěny Charivari svůj červený koberec tradičně rozvinou ve chvíli, kdy se ten varský sklízí. Přehlídka proběhne od pondělí 13. července do neděle a do pražských kin Aero, Přítomnost a Světozor a brněnského skalního letňáku Janáček z Varů přiveze festivalové hity v čele s očekávanými tituly Fjord, Rose a Milovaný. Diskuze s tvůrci doprovodí pražské premiéry českých filmů Čika Čeka a Pramen.
1: Express Filmex
6: na Express FM.
7: Filmovou inspiraci vám přináší Filmex a Cinema City. Sponzor pozadu. Nech se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, 4DX nebo IMAX. Zažij to v Cinema City. www.cinemacity.cz
6: Express.

Máte doma obraz, grafiku, sochu nebo starožitnost? Nebo sami tvoříte a chcete svá díla představit sběratelům? Pošlete fotografie a zjistěte,

0: www.tourismus.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. S Bushman expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev Česká nej v aplikaci Mapy.com.
1: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
4: Trefíte se?
5: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
6: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
7: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
8: Všude zdejší, všude je fajn.
9: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 3 999 korun měsíčně bez DPH.
10: Hyundai Centrum Valoušek. Váš dealer v Praze 4 Chodov. www.hyundaivaloušek.cz.
11: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
12: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
13: Express. Music first. Express FM.

0: Tohle je Georgia Smith, What's Done Is Done. Musím říct, že tady takový důležitý upozornění od pořadatelů Colors of Ostrava, že do zítra do 10. hodiny dopolední budou vstupenky za ještě stále tu samou cenu, od zítřka už to půjde nahoru. Což je v podstatě taková jako i pobídka k tomu, abyste nás poslouchali, protože my pro vás budeme mít i vstupenky. I dnes na vás čekají dva lupeny na Colors of Ostrava.
1: Možná vy už lístky dokonce máte, už se jenom těšíte, říkáte si, to se mě vůbec netýká, já už vstupenky mám, line-up, všechno, už mám celý plán, už vím, co si zabalím, všechno už mám nachystaný, mě nepřekvapíte. Tak my bychom vás ještě přece jenom chtěli pozvat do Allegro Wishlist zóny, protože k festivalům prostě patří i tyhle ty zóny, doprovodný program, kde si můžete odpočinout, kde si můžete ještě zatančit, anebo si třeba odníst i něco hezkýho. Allegro v téhletý vyšli z zóně mimo jiné bude mít taky Allegro Lab, tedy takovou laboratoř, kde si budete moci vytvořit originální doplňky, třeba háčkované obaly na sluchátka, vlastní klíčenky, náramky, anebo tašky vyrobené ze starých reklamních banerů. A k tomu tam mají ještě taky jogu, silent disco, anebo jenom úplně na pohodu, prostě sluneční terasu.
0: A to silent disco mě docela baví, protože to si nasadíte sluchátka a v podstatě posloucháte to, co někdo hraje a nikdo ostatní jako neví. Jo? Je možný, že si tam klidně můžete pustit i svoji muziku do svých sluchátek a každý tancuje na něco úplně jiného. To je taky jako docela fajn. Ale prostě tahle ta možnost tady je, pokud prahnete po taneční hudbě. Jinak samozřejmě té hudby tam bude jako spousta. Tak na mátku můžeme přihodit, kdo tam všechno bude. Budou tam 21 Pilots, budou tam Teddy Swims, Lord, taky Moby, který mě neskutečně baví teďka, co má ty show i s tím zpěvákem, který prostě mu propůjčuje hlas do těch tracků, tak řekl bych, že to je jedna z těch věcí, která mě jako zaujala. Už jsme tady o tom mluvili, že Moby je pro mě jako best.
1: Za malou chvilku tady budou další zprávy v 9 hodin, no a po 9 taky soutěž s Allegrem o dvě vstupenky na Colors of Ostrava.
2: Allegro ti přináší Allegro Wishlist zónu na Colors of Ostrava. Tvůj festival, tvoje pravidla, všechno na jednom místě. Allegro, sponzor pořadu.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: SPD chce na páteční koaliční radě zjednat o zapojení České republiky do iniciativy, pomocí které evropské země a Kanada financují americké vojenské vybavení určené pro Ukrajinu. Vládní hnutí s českou účastí programu zásadně nesouhlasí. Na koaliční radě se podle něj tato otázka nikdy neřešila a jedná se o rozhodnutí ministra zahraničí Petra Macinky. Rostoucí ceny benzínu v Rusku zachránili tisícovku koní před poslední cestou na jatka. Obyvatelé venkova stále častěji kupují raději čtvernožce místo terénních vozidel, protože koně jsou levnější v provozu v krajině bez silnic, při výjížďkách do lesa nebo obhospodařovávání polností. Fotbalisté Švýcarska se stali posledními finalisty mistrovství světa v Americe. V osmifinále udolali Kolumbii až po výhře 4-3 na penalty po základní hrací době. I v prodloužení skončilo utkání ve Vancouveru bez branek. Čekáme dnes polojasno až jasno, teploty až 27 stupňů.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.
0: Allegro ti přináší Allegro Wishlist Zónu na Colors of Ostrava. Tvůj festival, tvoje pravidla, všechno na jednom místě. Allegro, sponzor pořadu.
2: Express ráno.
1: Nejobhospodařovávatelnější.
3: Oh.
1: To je jako nejkulaťoulíkatější a nejhranatoulíkatější.
3: Což ale šikovnej, to jsem nikdy neřekla, tahle ta slova.
1: Proč? Protože se nepotřebovala říkat.
3: To rápu, za prvý, dobrá. A protože jsou příliš těžká, abych je neřekla.
1: To nevadí.
3: Mně to moc nejde.
1: To nevadí.
3: Ty jazykolami.
1: Hele, ale co ti půjde? To bude rozdávání těch lístků na Colors of Ostrava.
3: A to mi jde ale jedna báseň.
1: Levou zadní.
4: Dobrý den, tady máte.
3: Dobrý den, gratulujeme, vyhráli jste 2 lístky.
4: Dobrý den, tady babu.
3: Moc vám gratulujeme, že jste vyhráli v naší soutěži o 2 lístky na Colors of Ostrava. Zdraví babu a Vašek. Děkujeme, že posloucháte Express ráno a gratulujeme k tomu, že jste vyhráli 2 lístky na Colors of Ostrava. Jako...
1: To ti jde úplně.
3: Veď?
1: Ty bys nemusela dělat nic jiného.
3: Jenom rozdávat. Ale ne ze svýho. Na to pozor.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: hloupá písnička.
1: Jakože se hloupé jmenuje. Hloupé mu vše hloupé, jak říká.
0: Stupid song.
1: Jak říká jo. Matka Forresta Gumpa.
0: Ano, ale já jdu teď rozdávat.
1: Ano.
0: Ano. Musíme rozdávat, chceme rozdávat a budeme rozdávat. Už jsme vás zvali samozřejmě na Colors of Ostrava, a že byste si tam udělali příjemnou zastávku v Allegro, vyšli z zóně. A vy si říkáte, mám vstupenky. A tak my tady rozdáváme. Máme tady díky Allegru dvě vstupenky i dneska, jo? Pro jednoho výherce. Takže ten výherce sebou může někoho vzít. A radila bych vám, abyste to už měli rozmyšlené, koho vezmete sebou. Je to důležité. Co je ale taky důležité, jestli vůbec chcete mít nějakou šanci, je odpovědět na naši dnešní soutěžní otázku.
1: A ta zní, jaký je hlavní benefit Allegra? Mm-hmm. Za A. Široký výběr produktu na jednom místě. Za B. Nákup pouze osobně. A nebo je to za C. Nabídka pouze jednoho výrobce. To je zapeklitý. Ale jednoduchá je vlastně místo, kam můžete posílat vaše správné odpovědi. A to je rano@expressfm.cz. Takhle jednoduchý to je.
0: To bylo hodně jednoduchý.
1: Jo, a my to máme takhle po celý týden jednoduchý.
0: No a potom, hele... Já už pak jenom někomu napíšu, dobrý den, gratulujeme, získali jste dva lístky, hezky se tam užijte, to vám přejeme, Babu a Vašek z Express rána.
1: No a mimo jiných, které jsme už jmenovali v minulé hodině, kdo bude vystupovat na Colors of Ostrava, tak je třeba taky Past. A uslyšíte Fivuza Market. Fivuza Market a potom Labička, Fivuza Market a potom Fivuza Market a potom Labička, Fivuza Market a potom Labička, Fivuza Market a potom Labička, Fivuza Market. Hej.

špiny, vyhazuje z kopita, všichni jste lopaty, všichni na primáty, hrajeme si, stupeň opilosti, zemanovci, zlomím tě obličej, cik, zmys, rychle se vrať, s plnejma flaškama, víme, kde bydlíš a co s provec, koukama, minulý let.

Allegro ti přináší Allegro Wishlist Zónu na Colors of Ostrava. Tvůj festival, tvoje pravidla, všechno na jednom místě. Allegro, sponzor pořadu.

0: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
1: Grape Festival pozývá do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objaví len na 1 augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean & Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tash Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín.
2: Chcete zažiť na dovolené niečo extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
3: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Všude zdejší, všude je fajn.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: Hugo, Aperole, Fiero. Volal někdo letní osvěžení? Už k vám jede. Na alkohol.cz objednáte pití ke grilu i k bazénu snadno a bez práce. Po Praze vám zásoby dovezeme do hodiny. Klikněte a relaxujte. Alkohol.cz.
11: Na zdraví, ale vždy s rozumem. Alkohol pouze pro dospělé.
12: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 3 999 korun měsíčně bez DPH.
13: Hyundai Centrum Valoušek. Váš dealer v Praze 4 Chodov. www.hyundaivaloušek.cz.
14: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
15: Zábava vlny tobogány.
16: Co vás čeká?
15: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
16: Plno tobogánů a skluzovek.
15: Tak všichni rychle do plavek.
16: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
15: Relax, drinky, animace.
16: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
15: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
14: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
17: Express FM.
18: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Tohle jsou Imagine Dragons Radioactive. Je 9.25. Jako někdo dokáže vydržet třeba na internetu koukat na videa, jak se mačkají beďáry, což jsou lidé taky... Narazila jsi na tyhle videa, jako, ano, že to tam já prostě lidi koukají, jak tam prostě to pinze, to tam prostě mačka je z toho lezou ty nechutnosti. Ano. Tak třeba na Xboxu je hra, která se jmenuje Power Wash Simulator a ty tam můžeš v podstatě třeba mejt auta, můžeš tam mejt baráky, mejt tam zábradlí, mejt tam všechno, co prostě je někdy jako ušpíněný, ale nemusíš to jenom dělat tou vlastně jako vapkou, ale můžeš mít třeba ten uchošťour a ti můžeš jenom čistit jenom nějaký zařízení, co máš doma. Mně to přijde strašně vtipný, ale pozor, pokud máte Xbox Game Pass, tak tam to bude do 15. července, takže už máte jenom poslední příležitost si to takhle v rámci tohohle z toho předplatného zahrát.
1: Ale a vyzkoušet, co jo?
0: A vyzkoušet.
1: Aha, ale já viděla jednoho typka na TikToku a on tam v tom maluje. Jo. On má vždycky úplně nejvíc zasviněný auto a tak jakoby nejenom těma uchošťourama, ale i tou vapkou tam normálně jako kreslí, že tohle je jeho content. Nesnaží se nic vyčistit. Ale dělá si tam obrázky.
0: Dělá tam art.
1: Dlaní horkou od lásky. Nebo ovladačem horkým od lásky. Každopádně Xbox má spoustu novinek. My jsme tady nedávno pomlouvali PlayStation a jejich rozhodnutí, že po roce 2028 už nebudou žádné fyzické disky. No a Xbox teď taky přišel s takovou sérií úplně jako informací. No a takhle, dochází tam prostě k přestavbě, to víme. S novou šéfkou, která má pořádný koště, se tam samozřejmě zkrátka zametá.
0: 2000 lidí vymetli.
1: 2000 lidí vymetli, zbavili se 4 studií. Některá studia tím získaly nezávislost, některý se myslím prodávají a ještě jsou tam nějaký studia, které se řešejí, co s nima bude. Jestli se sloučej, zavřou, prodaj, anebo se jenom vypustí zase na svobodu a oni budou mít možnost vytvářet hry podle svého, ale samozřejmě třeba i dál na Xbox. Takže tam se vymetalo. Co taky oznámili a co úplně se tak jako nelíbí hráčům, bude se zase zdražovat. Letos jsme už jednu vlnu zdražování měli, jak na PlayStationu, tak na Xboxu a bude se zdražovat znovu. Já už bych tak nějak potřebovala, kdyby nějaká, nevím, splaskla nějaká ta AI bublina a něco se s těma čipama stalo, protože samozřejmě ty ceny těch konzolí se ženou už do takových jako
0: nesmyslů,
1: že vlastně si říkáš, proč bych si to kupoval.
0: Jo,
1: už se jako dostávám i já do této fáze. Do toho samozřejmě oni taky řekli, helejte no, až budeme mít ten další Xbox, zatím se to jmenuje ten projekt Helix, jestli se to bude jmenovat jinak, těžko říct, my tam taky nebudeme mít už žádný disky. Do toho si samozřejmě řeší Xbox Game Pass, protože nová šéfka teď v podstatě tak jako řekla, že to trošku považují za neúspěch, protože oni mají nějak, myslím, 33 milionů předplatitelů, ale touhle dobou už chtěli mít 70. Ale zároveň já si nedovedu představit, že v době, kdy budeme bez disků, budeme mít něco jiného než nějaký systém typu Game Pass.
0: Mhm.
1: Aby vůbec ještě jako lidi chtěli hrát na konzolích, protože potom, co oznámil PlayStation ten konec těch disků, tak v podstatě většina hráčů říká, hele, tak my jdeme prostě na PC, my budeme piráti, nebo budeme na tom Steamu, kde jsou aspoň nějaký normální ceny, než jako tohle už je prostě blbost. Já stejně za tu cenu, za tu hru digitální zaplatím stejně, jako jsem zaplatil za tu krabicovou, ale tu už nemůžu ani nikomu počít, ani nikomu prodat, ani si ji nechat v šuplíčku a ještě ji ani nevlastním, že jo? Vy mi ji vlastně jenom jako půjčujete a
0: kdyby ti náhodou někdo ukradl tvůj v podstatě účet, no, tak jsi bez těch her.
1: Tak jsem bez ničeho a do toho ještě třeba PlayStation teďka má nějakou novinku, že ty když se nějakou dobu nepřihlásíš do toho svého účtu, tak ti ho prostě smažou.
0: Až takhle?
1: Mm-hmm, ano. Takže zrovna
0: ten
1: svět toho konzolového hraní zatím spíš dostává takový jako rány poslední třeba 3 týdny, než že bych úplně viděl nějaký jako světlý chvilky. Takže aspoň, že mě bavil ten Bond. No.
0: Tak aspoň tak, no ale takhle.
1: Hele, máme před sebou 2 roky ještě nakupování prostě disků.
0: Jo.
1: Pak se budu rozhodovat, co dál.
0: Co dál. To ještě času dost. Tak dáme si další hudbu, Generation Young Clean a za malou chvíli taky Post Malone nebo Interplanetary Criminal Sad Boy No Time.

Allegro ti přináší Allegro Wishlist Zónu na Colors of Ostrava. Tvůj festival, tvoje pravidla, všechno na jednom místě. Allegro, sponzor pořadu.

0: Express FM.
1: Express FM.
2: Check this out.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Všechny sám. Tak jdeme na to. Pojďme se podívat do Prahy. Pražský okruh, 60. kilometr ve směru na D10, dopravní nehoda osobáku, nákladňáku. Komplikace jsou i v Ostravě, tady respektive na trase Opava Český Těšín. Na 11. 288. kilometr, dva osobáky v sobě. Blansko, konkrétně tady Lipůvka, tam se ještě stále řeší dopravní nehoda osobáku a motorky. A ještě také si dejte pozor, pokud v tuto chvíli jedete přes Olšany na Šumpersku na 11. jsou tam v sobě nějaký ťukec dvou nákladňáků a probíhá vyšetřování. Express FM.

0: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
1: Dopřejte si relax ve SPA hotelu Děvín v Mariánských Lázních. Wellness pobyt pro dva. Od dvou nocí již od 7800 korun. Čeká vás wellness a spa, skvělá gastronomie v moderní restauraci i stylový vinný a koktejlový bar. Spa Hotel Děvín. Místo pro váš dokonalý odpočinek.
2: Byla jsem hotová ani ne za minutu. Takovou rychlost jsem už dlouho nezažila. A nejlepší je, že mě z něj vůbec nebolí ruce. Miluju svůj nový fén Roventa Maestria for You. Je lehký, super výkonný a navíc se přizpůsobí mým vlasům. Pecka! Roventa. Chytrý styling bez starostí.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
4: Léto je tady a s ním i 500 korun od Patné z banky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partners banka. Užij si léto naplno.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
7: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
8: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Autérov.
9: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Autojarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Music. First.
11: Express FM.

0: A mně se chce něco říct.
1: Tak prosím.
0: Snad tím nic nepokazím, když prozradím, že nový single od téhle té zpěvačky Crystal dnes, protože středa, zazní ve vysílání Expressu. Dneska bude těch pět novinek.
1: Ty takhle prozrazuješ?
0: No, říkám, muselo to ze mě ven.
1: Spoiler alert! No, to je teda drsný, ty se toho nebojíš.
2: Snad se toho tolik nestalo.
1: Snad ne. A je to dobrý aspoň?
0: Za mě ano.
1: Je to lepší než tohle?
0: Za mě ano. Ale kdo jsem já, aby to hodnotil? To jsou naši posluchači.
1: To
0: jsou naši posluchači.
1: Jo.
0: Vy jste se řekli, je to dobrý, nebo to není tak dobrý?
1: Se jich zítra zeptáme.
0: No, kolik to asi uslyší, jako.
1: Tak si to ještě ráno pustíme jednou a pak se jich zeptáme, aby nám napsali.
0: Já bych nedělal tyhle ty ankety.
1: Ne?
0: Ne, já bych se tomu vyhýbal docela.
1: Proč ne?
0: Nevím, tak jako je to boj s vkusem.
1: Ano.
0: Což je, a my jsme docela dobře rozkročený, takže každý si u nás něco najde. A pak se najde nějaký někdo, kdo řekne, no, ale tohle to není úplně jako to nejlepší, to jste mohli nasadit tamto.
1: No?
0: A to my tady řešíme týden co týden.
1: A je to v pohodě?
0: Kdy přijde nějaká nová muzika, klepeme na dveře klepeme na dveře našeho rabura. Říká, ty Radku, mohli by se mohl... Říká, jo, mám to tady, jako vím o tom. A pak víš, že nic.
1: Mě to nevadí, normálně lidi řeknou, mně se to nelíbí a já mám smazat.
0: Jako, že
1: zakázat.
0: Že zakážeme naše posluchače.
1: Normálně je dám do bloku.
0: No, já bych nebyl takový radikální.
1: Takže
0: v každém případě každý
1: jako
0: si bude moci...
1: líbilo.
0: Ano. Každý si bude moci rozhodnout, dneska večer pět novinek, my zítra opět tady mezi 7 a 10 hodinou.
1: Tak jo.
0: Čau.

Allegro ti přináší Allegro Wishlist Zónu na Colors of Ostrava. Tvůj festival, tvoje pravidla, všechno na jednom místě. Allegro, sponzor pořadu.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Česká republika letos podle premiéra Andreje Babiše nesplní závazek vydávat na obranné výdaje 2% HDP. Babiš to řekl před summitem v Ankaře. Česko je jednou ze tří zemí, která na obranu v rámci NATO vydává nejméně, společně s Albánií a Slovinskem. Maďarská státní televize včera oznámila, že přerušuje vysílání zpravodajství, a to v souvislosti s reformou, která má zajistit nezávislost a nestrannost veřejnoprávních médií. Po úspěchu Karolíny Muchové dnes zabojuje o postup do wimbledonského semifinále také další česká tenistka Linda Nosková. Na trávě v londýnském All England Clubu narazí na Belgičanku Elise Mertensovou. Utkání začíná ve 14 hodin. Dnes byl v Česku měl ustat déšť a až do konce týdne bude polojasno a teploty postupně porostou k víkendové 30-stupňové hranici. Bylo 10 hodin, krásné středeční dopoledne. Vám přeje Veronika Kloušková. Příjemný poslech.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: cítím teď.
1: Tak tohle je skupina Něco Něco, která zítra, tuším někdy v 7, vystupuje jako doprovodný program Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. A až skončí jejich koncert, tak začne velká věc. Po mnoha letech, po řekněme, naposledy hráli v roce 2004, jestli se nemýlim, vystoupí společně v plné sestavě základní na jednom pódiu skupina Color Factory. A já vám můžu slíbit, že dnes v 11.30 budeme mít rozhovor s Davidem Volencem, tím krásným, čistým, nádherným hlasem, jednak kapely Sebastians, ale taky samozřejmě Color Factory. Viděla jsem záznam ze zkoušky, zpívá mu to jako ve 20, má úplně čistý hlásek, úplně jsem z toho byla dojatá. No, takže dozvíme se dneska, jestli Color Factory nezůstanou u jednoho koncertu, jestli těch koncertů bude víc a uvidíme je i mimo Karlovarský festival. Za chvíli tu máme nejhranější song tohoto týdne.
2: Ráno káva, potom les, řeka, kolo nebo pěší výlet. A večer návrat do pohodlného apartmánu. Tak může vypadat pobyt v apartmánech na Soutoku v Modravě. Apartmány na Soutoku. Šumava hned za dveřmi. Více na apartmanynasoutoku.cz.
3: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
4: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
5: Červencové vydání hudebního časopisu Headliner už najdete zdarma v apce i na webu. Budoucí česká hvězda Bea K. v 15 má hlas, ze kterého vám spadne brada. Rozhovor z Rolling Stones a Tommy Tyre o budoucnosti Kiss i hejtech na Bena. Headliner.cz, hudební časopis, novinky, newsletter, podcasty. Pro všechny a zdarma.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
7: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
9: Letní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem Last Minute na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si letní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
10: Výhry! Slevy! Zábava!
9: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
11: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
9: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
11: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
9: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
12: Hudba na prvním místě.
13: Express FM.

0: Po květnovém derby pražských S padly tresty pro fotbalové fanoušky pražské Slávie. Slávia udělila fanouškům obviněným z trestné činnosti v souladu s návštěvním řádem doživotní zákaz vstupu na stadion a taky smluvní pokutu v maximální stanovené výši 50 tisíc korun. Pachatelům podezřelým ze spácháním přestupku proti veřejnému pořádku byly uděleny zákazy vstupu na stadion v délce 5 let s podmínkou. Takže tak, pustíme se Interpol, See Out Loud, pak bude na řadě Jack Harlow. Krásné dopoledne, vám dnes výjimečně místo Míši přeje Veronika, ale o Míšu nepřijdete, my jsme se jenom proměnili a Míša přijde po mně od 13. hodiny. Hezký poslech.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: Tak ještě jednou se vrátím k tomu návratu Color Factory, ke kterému dojde zítra v Karlových Varech. Množí se mi tady dotazy od kolika, kde budou hrát, že to nemůžete nikde najít. Takže prosím vás, Kviv TV Park se nachází vedle, přímo vedle hotelu Thermal. Je to prostě otevřená zóna, hraje se pod otevřeným nebem. Ten koncert bude se vstupem zdarma. Začínat bude 20:30, končit bude 21:30. Víc už se dozvíte od Davida Volence, zpěváka Color Factory. V 11:30 z našeho vysílání budeme s ním mít takový delší telefonát o tom velkém návratu. Jak dlouho zkoušeli, se dozvíte, a kdo je v té sestavě a co budou hrát a kolik toho mají připraveného a jestli nebude na podzim náhodou nějaký koncert ještě další. Tak teď jsou na řadě SG Lewis dohromady s Geniem Nilem Rodgersem. One more.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

Festival Prague Pride, který proběhne v Praze od 3. do 9. srpna, zveřejnil svůj program a mezi ty kulturní vrcholy letošního ročníku bude patřit předpremiéra filmu režiséra Šimona Holého Čika Čeka, ve kterém Jan Cina hraje geje, který se živí a vydělává si jako drag queen a v tom filmu dělá drag Heleny Vondráčkové. Jan Cina, Pavla Tomicová budou na místě. Takže to je jeden z vrcholů toho programu, ten hlavní den, ten cíl toho průvodu tentokrát nebude na Letenské pláni, ale na ostrově Štvaní.

0: sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků. Express FM.
1: Máte doma obraz, grafiku, sochu nebo starožitnost? Nebo sami tvoříte a chcete svá díla představit sběratelům? Pošlete fotografie a zjistěte možnosti prodeje v aukci. Jednoduše a nezávazně na www.obrazivaukci.cz.
2: Dopřejte si relax ve SPA hotelu Děvín v Mariánských Lázních. Wellness pobyt pro dva, od dvou nocí již od 7800 korun. Čeká vás wellness a spa, skvělá gastronomie v moderní restauraci i stylový vinný a koktejlový bar. SPA Hotel Děvín. Místo pro váš dokonalý odpočinek.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách Prospánek. Do 13. července se slevou 15%. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
6: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
7: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům.
8: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
9: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300.
10: Potisk, trička, potisk, trička. Bela bel CZ.
11: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letišti Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
12: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
13: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tyron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
12: Těšíme se na vás.
14: Music. First.
15: Express FM.

0: Hashtag nebudu doma.
1: Prázdniny už běží a vy netušíte, kam vyrazit na výlet. Naštěstí jsme tady my a máme tipy na výlety po celém Česku ozdobené hashtagem nebudu doma. Všechny najdete na webu expressfm.cz a to i ty aktuální v Královéhradeckém kraji. Milovníkům historie má Královéhradecký kraj rozhodně co nabídnout. Vyrazit můžete třeba na pohádkový hrad Kost v Českém raji, romantický hrádek u Nechanic, zámek Opočno s krásným parkem i bohatými interiéry, hrad Pecka s výhledy do Podkrkonoší nebo do Ratibořic, kde na vás dýchne atmosféra Babičina údolí a příběhu Boženy Němcové. Kuks sice není hrad ani zámek, za návštěvu tenhle bývalý špitál rozhodně taky stojí. O tom, že ve dvoře Králové nad Labem najdete jediné tuzemské safari, asi netřeba dlouze mluvit. Stejně jako o tom, že na území Královéhradeckého kraje najdete naše nejvyšší pohoří Krkonoše, včetně Sněžky. Zapomenout nesmíme ani na pohádkový Jičín a nedaleké Prachovské skály nebo Adržpašsko-Teplické skály. Když se řekne Hradec Králové, nemusí to být jen architektura, jsou to Klabe a Orlice nebo Bílé věže v centru. Na konci léta se krajské město promění v živou scénu, kde se potká historie se současnou energií města. Loni Hradec Králové oslavil 800 let a právě na loňské oslavy a slavnosti královny Elišky navazují královské slavnosti. Tenhle nový městský koncept během 10 dnů propojí hudbu, pouliční umění, rodinný program i komunitní setkávání. Od 28. srpna do 6. září vás tak v Hradci Králové čeká spousta akcí, včetně balonového nebe s hromadnými starty a noční balonovou show, nebo projekt Back to School na Velkém náměstí. A v sobotu 5. září ožije historické centrum královským jarmarkem, příjezdem královny Elišky, rytířským ležením a večerní ohňovou show. Pokud už máte hlavní turistické taháky odškrtnuté, zkuste tři skryté perly. Ptačí park Josefovské louky u Jaroměře je ideální pro klidnou procházku mezi mokřady a pozorování ptáků. Poutní místo Homole nedaleko Podštejna vás překvapí monumentálním schodištěm, kterému se přezdívá Schody do nebe. A v Trutnově stojí za zastávku EPO 1, bývalá elektrárna proměněná v centrum současného umění. Šťastnou cestu a radost z objevování vám přeje Express FM.
0: Nebudu doma na Expressu.
1: Zaujal vás Královéhradecký kraj? Pak si užijete pobyt v April hotelu Panorama v Rychnově nad Kněžnou se skvělým wellness a výbornou polohou pro objevování Orlických hor. Nebo v hotelu Jelínek v centru Špindlerova mlýna, odkud to budete mít kousek ke všem krkonošským krásám. Více pobytů v okolí najdete na travelking.cz.
2: Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků. Express F.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Státní zástupce podal obžalobu na bývalého příslušníka komunistické státní bezpečnosti kvůli pronásledování herce Tomáše Töpfera v 70. a 80. letech. Na roky trvajícím pronásledování Töpfera kvůli kritickým postojům vůči komunistickému režimu a jeho židovské víře se podle dřívějších informací policie podílelo asi 20 příslušníků STB. Americký prezident Donald Trump na summitu NATO opět prohlásil, že by Spojené státy měly kontrolovat Grónsko, protože jej Dánsko nedokáže chránit. Dánská premiérka Mette Frederiksenová k tomu uvedla, že Kodaň je připravena největší ostrov světa bránit. Předseda fotbalové asociace David Trunda chce mít do měsíce vybrané kandidáty na nového trenéra reprezentace. V podcastu Live Sport Daily zopakoval, že národní tým pravděpodobně povede zahraniční kouč. A ještě zprávy o počasí. Dnes v Česku ustanou srážky a až do konce týdne bude polojasno. Teploty postupně porostou k víkendové 30-stupňové hranici. To byly zprávy v 11 hodin od mikrofonu Rádia Express FM. Vás zdraví Veronika Koloušková. Dnes jsem tu náhradníkem za Míšu, která ovšem přijde po mém vysílání ve 13 hodin. Tak snad je to takhle v pohodě. Jdeme si za rádu Lipa a potom si pustíme Malcolma Toda. Hezký poslech.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Zítra je 9. července a 9. července došlo k položení základního kamene Karlova mostu. Bylo to v roce 1357 a ten základní kámen byl položen strašně brzo ráno, za rozbřesku v 5.31. No a proto zítra proběhne tradiční oslava položení toho základního kamene Karlova mostu taky takhle brzy ráno v 5.31. A tu oslavu zahájí průvod Karla IV. Přes Karlův most, takže když si přivstanete, uvidíte neviděné, pojede tam středověká družina rytířů na koních, kteří budou doprovázet císaře Karla IV. Budou tam početné sbory dobových hudebníků a tanečníků. No a přesně v těch 5.31 císař Karel IV. Poklepe na ten základní kámen. Tak pokud si chcete přivstat, máte možnost, ostatně jako každý den, a my si jdeme poslechnout Amy Winehouse, Tears Dry on Their Own. Express FM.
1: A

0: festivalu Colors of Ostrava. Jehož hlavním partnerem je letos platforma Allegro a tak na Colors najdete taky speciální zónu. Jmenuje se Allegro Wishlist Zone a tam bude sluneční terasa, budou tam probíhat lekce jógy, bude tam probíhat silent disco party, bude tam glow bar, ve kterém se budete moci přikrášlit, bude tam fotomat, můžete si tam vyrobit náramky, tašky vyrobené ze starých reklamních banerů a můžete si tam taky s výdejními boxy zasoutěžit o zajímavé ceny. Takže až budete na Colors, hledejte Allegro Wishlist Zone. A my si za chvíli pustíme Charlie XCX a nebo švédskou úderku Hypes.
1: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objavilo na 1. augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tash Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Všude zdejší, všude je fajn.
4: Trafíte se?
5: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix. Buďte in.
6: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
7: Páchnoucí klimatizace po zimě?
8: V autě 40 stupňů?
7: To nechcete.
8: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
7: Jsme tu pro vás.
8: Klima Express.
7: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
8: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
7: Skočte si nakoupit.
8: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
7: Objednejte se na
8: klimaexpress.cz.
9: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC6 a Pop Airport.
10: Express FM.

Tak, to byla švédská rozbuška, tik, tik, boom, a za malou chvíli se společně vypravíme do Karlových Varů, kde to bude zítra hodně o filmu Samotáři. Jednak se tam bude promítat zrekonstruovaná verze tohoto slavného filmu, pardon, Samotáři, šeptej, úplně blbnu, Davida Ondříčka, který slaví 30. výročí, a hlavně tam taky dvakrát zahraje kapela, která ten film svou hudbou doprovodila. A je to kapela Color Factory, která se po mnoha, mnoha, mnoha letech znovu dala dohromady, aby odehrála pár koncertů. Takže za chvíli uslyšíte rozhovor se zpěvákem Davidem Volencem. Ještě předtím třeba Regin Moonman a nebo Fisher. Express FM.

0: minutu.
1: Jak zněla Praha poloviny 90. let jako songy Color Factory? Minimálně to tak působí z filmu Davida Ondříčka Šeptej, který je jimi prošpikován. Film letos slaví 30 let od premiéry a při té příležitosti se Color Factory v původní sestavě ve čtvrtek večer znovu zmotní na pódiu v Karlových Varech. Nostalgie v té nejčistší podobě. Na telefonu už je s námi zpěvák dvou zásadních kapel 90. let Sebastians a Color Factory David Volenec. Ahoj Davide.
2: Ahoj Veroniko, dobrý den všem posluchačům.
1: Prosím tě, já jsem včera viděla tajný kousek záznamu ze zkoušky a musím ti říct, že mě naprosto omráčilo, protože ten tvůj jemný, vysoký chlapecký hlásek zůstal totálně zamrzlej v čase. Jak je prosím tě tohle možný?
2: Já nevím, jak je to možný, ale je to skutečně tak, no, tak nic jsme nemuseli transponovat, všechno zůstalo tak, jak je, hroby se otevřely a já jsem přišel a zpívám stejně jako předtím, ne-li líp.
1: Neuvěřitelný. Doufal jsi, že se Color Factory ještě někdy vrátí?
2: No oni ty pokusy o to vlastně restaurovat tu kapelu de facto byly od ty doby, co přestala existovat v pravidelných intervalech, takže mě to jako nijak nepřekvapilo, protože jsem ty věci v uvozovkách řešil opakovaně a na některé věci holce asi musí počkat a teď po 30 letech se to prostě povedlo. Asi díky Davidu Ondříčkovi, který s tím nápadem přišel a všichni ku podivu souhlasili a je to skvělý se zase vídat se všema.
1: David Ondříček už s kým přišel někde před rokem, viď?
2: Je to tak, přesně. Loni v létě jsem o tom slyšel poprvé.
1: A kdo ti to zavolal jako první?
2: Honza Muchov mi volal.
1: A říkal, co říká, co bys řekl na to?
2: Já jsem mu říkal, že ví, že určitě bych do toho šel a že musí obvolat všechny ostatní, obvolal a bylo to.
1: Já jsem vás
2: volal mi do Švýcarska, dlouho jsme si povídali, asi po týdnu jsem zjistil, že Švýcarsko není v Evropské unii díky účtu. Takže bylo to krásný rozhovor.
1: Na pódiu jsem vás z toho záznamu napočítala celkem 7. Já jsem zmiňovala, že se vracíte v původní sestavě, ale není to 100% pravda, protože Honza Čechtický se toho comebacku neúčastní. Já tipuju, že Honza není velký přítel vstupování do stejných řek. Je to tak?
2: Ano, no, je to tak. Honza vždycky říkal, že to, co nemá rád, je nostalgie a nějaký obracení se zpátky, takže do toho nešel. Jeho pozici na base převzal Honza Muchov, který tehdy vlastně v té původní sestavě se věnoval spíš takovým syntetickým zvukům, syntezátorům a tak dál. A vzhledem k ty aranži, kterou budeme hrát, nebo která je téměř identická jako na desce, ale je to pro ten koncert takový živější, takže vlastně on zahraje na basu a ty synťáky jsme spíš vypustili.
1: Pojďme dovyjmenovat to nástrojové obsazení. Za bicíma jsem viděla Štěpána Tůmu.
2: Ano, Štěpán Tůma z bývalých Sebastians a Liquid Harmony.
1: Ano.
2: Za bicíma na basu, teda jak jsem říkal, Honza Muchov, kytary hrají samozřejmě Colin Stewart, Dušan Lipert a Ivo Heger a na piano hraje Iva Stewart.
1: Kdy jste začali zkoušet a kolik těch zkoušek jste absolvovali?
2: Tak, my jsme se poprvé sešli někdy v únoru tohoto roku, pokecali jsme si a potom jsme se začali vídat tak jednou týdně, jednou za 14 dní a hrát. Musím říct, že vlastně hned, jak jsme jako začali hrát, tak to bylo celkem snadný, ale přece jenom chtěli jsme trošku ty písničky vypilovat, takže od února jsme se scházeli.
1: Kolik těch songů nakonec odehrajete?
2: Budeme hrát 10 songů, což je, myslím, komplet první album Color Factory.
1: Mm-hmm.
2: Aspoň pro tento koncert čtvrteční.
1: My si teď poslechneme It's Always You. Kde je ta lavička z toho klipu?
2: No, ta je na Střeleckém ostrově.
1: A existuje ještě?
2: Nevím, jestli tam je teď, ale já si myslím, že jo, možná bude vypadat jinak, ale doufejme, že tam ještě je.
1: To by bylo docela záhodno se na ní ještě znova vyfotit po těch letech, když jste tam natáčeli ten klip. Dobře, taky
2: budu
1: co
2: se tam
1: you
2: podívat teda, Veroniko. Express FM.

0: To byly Color Factory rok 1996. O 30 let později si s jejich zpěvákem Davidem Volencem povídám o comebacku po kolika letech. Já jsem Davide na Wikipedii přečetla, že naposledy jste hráli někde mezi ploty 2004. Je to možný, že takhle pozdě?
1: No, je to možný. My, když si povídáme o těch koncertech, tak to spíš tak jako dáváme dohromady, co si kdo pamatuje. Každý si pamatuje něco jiného. Kolikrát se nemůžeme shodnout na ty verzi, která se skutečně stala, takže možná, že ty věci, které se děly okolo Color Factory, něco z toho je pravda, něco z toho jsou nějaký mýty, protože už si to zkrátka nepamatujeme. A stejně tak je tomu s koncertama. Často se bavíme o nějakých koncertech, který si spousta z nás vůbec nepamatuje. Já si mezi ploty teda nepamatuju, ale je dost dobře možný. Ona teda jako potom ještě vlastně jsme nahrávali druhou desku, takže nějaký koncerty se odehrály, ale jako fakt nevím, který byl ten poslední. To
0: já si myslím, že teďka s tím comebackem se objeví spousta pamětníků, který vám možná ty prázdný místa teda doplně, jo, když se jich vyptáte.
1: Jo, je to tak.
0: A co s tebou děláte návrat? Zkoušeli jste teď intenzivně. Jaký máš pocity při tom, když se takhle vracíš zpátky?
1: To začalo už to první setkání, kdy já jsem některý ty členy kapely jsem samozřejmě vídal více nebo méně pravidelně. Někoho jsem skutečně neviděl ty desítky let, takže, ale to setkání bylo strašně srdečný a hrozně příjemný a od té doby vlastně ty zkoušky působí podobně. Strašně nás baví vlastně vrátit se k ty muzice, protože máme pocit, že ta deska prostě zestárla jako fakt s grácí, takže se vlastně i rádi hrajeme ty písničky a taky se rádi vlastně potkáváme.
0: Pojďme si říct, kde a kdy přesně bude ten zítřejší koncert v těch Karlových Varech.
1: Zítra se můžeme vidět jednak na takovém minisetíku tří písniček, který proběhne jako úvod promítání Šeptej, teda té znovu obnovené verze Šeptej, která je v jednu hodinu v Městském divadle v Karlových Varech a poté vlastně večer, to znamená čtvrtek 9.7. 8.30 Kviv TV Park, což je hned vedle Termalu.
0: A to je venku.
1: A to je venku, přesně tak. A vstup je zdarma.
0: Dobrá zpráva je, že ten návrat nebude jednorázovka. Mluví se o podzimních koncertech, můžeš už říct něco bližšího?
1: Můžu potvrdit, že se připravuje jeden koncert, který proběhne v Praze v Roxy a měl by být v listopadu. Zbytek, nevím přesný datum, ale mělo by to být v listopadu.
0: Jak se na ten zítřek těšíš?
1: Těším se strašně moc, nevím, jestli je to špatně, ale nemám moc ani trému, tak já ale těším se strašně moc. Já jsem už někde říkal, že my to hrajeme jako tu muziku, vrátili jsme se k ní s radostí, rádi to hrajeme a trošku cítíme, že to jako dlužíme i těm fanouškům, takže vlastně se fakt jako těším na to publikum a na ten koncert.
0: Tak tvůj, zlomte vás, vítejte zpátky mezi živejma a nakonec si pustíme Kiss Me. Tobě, Davide, strašně moc děkuju za rozhovor, ať vás to všechny baví a publikum, ať se dojíma. Hele, ta nostalgie a ten sentiment občas je strašně zdravý, podle mě teda.
1: Určitě. Já děkuju moc za pozvání a přeji hezký den. Express FM. Express.

0: To byly Color Factory. Půl roku zkouší a podařilo se jim ututlat až do minulého týdne, že prostě zítra mají koncert po tolika letech, neuvěřitelný, 22 let tedy, co budou hrát. Budu toho, pořídím vám tam nějaký videa a pokud chcete být u toho v listopadu, tak sledujte předprodeje, protože by se to co nejdřív mělo objevit na stránkách Roxy. Za chvilku si pustíme Ray, mám pro vás připravené taky Foo Fighters a navštíví nás taky Vašek se svými hudebními zprávami.
1: Červené víno na světlém koberci?
2: No a jdu na to. Můj nový tepovač Roventa Clean It Hot and Cold si s tím hravě poradí. Čistí horkou vodou a skvrna mizí přímo před očima. Bez drhnutí, bez stresu. Roventa. Chytrý úklid bez starostí. Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
5: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
6: Zedník,
7: malíř,
6: topenář,
7: podlahář.
6: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
8: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
6: Více informací na rekbyty.cz.
8: Rekbyty, záruka kvality.
9: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
10: Hudba na prvním místě.

0: Express.
1: Hudební zprávy.
2: Music News.
3: Oasis se údajně příští rok vrátí na pódia ve Velké Británii, včetně 12-denní rezidence na stadionu Etihad v Manchesteru. Podle deníku Sun je program již plně obsazen a také se chystají odehrát rekordních 6 koncertů v Knebworthu. Spice Girls získali zpět práva k filmu Spice World a plánují jeho reedici. Spicey letos slaví 30 let výročí svého debutového singlu Wannabe. Mel C prozradila, že snímek z roku 1997 bude znovu sestříhán. Mezi mnoha cameo rolemi celebrit ve filmu byl i zpěvák Gary Glitter. Toho vyšmykli, protože je to nechutný prasák, který byl odsouzen za zneužívání dětí. Kdy film půjde do distribuce, zatím nevíme. Za rohem je největší plážová party ve Velké Británii. Čtyřdenní návrat Fatboye Slima do Brightonu Big Beach Boutique 7 je oficiálně vyprodaný na všechna 4 data 16. až 19. července tohoto roku. Norman Cook tuto zprávu sám potvrdil a požádal fanoušky, aby dorazili včas. Line-up sestavoval sám a mimo jiné budou na pláži hrát Leon Bushwacka, Juven McVicar a vše dovrší Groove Armada.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Rodičovský příspěvek zřejmě vzroste od příštího roku o 50 tisíc korun na 400 tisíc korun. V případě narození dvojčat a vícerčat jde o dvojnásobek částky. Vládní novelu dnes schválila sněmovna. V turecké metropoli Ankaře dnes začal summit NATO. Hlavními body jednání budou vývoj obranných výdajů, podpora Ukrajině či vztahy mezi Spojenými státy a ostatními spojenci v NATO. Česko zastupuje premiér Andrej Babiš i prezident Petr Pavel. Po úspěchu Karolíny Muchové dnes zabojuje o postup do Wimbledonského semifinále další česká tenistka Linda Nosková. Na trávě v londýnském All England Clubu narazí na Belgičanku Elise Mertensovou. Utkání začíná ve 14 hodin. Dnes je v Česku ustanou srážky, až do konce týdne bude polojasno. Teploty postupně porostou k víkendové třicítce. To byly zprávy ve 12 hodin. Máme 12.01 na Expressu. Posloucháte teď už odpolední vysílání. Zdraví vás Veronika, přeju vám příjemný poslech.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Tak to byla Tuvelu, I'm Your Girl, Right, nový song od této zpěvačky, která na koncertech docela často ukazuje svá prsa. Zpátky do Karlových Varů, režisér Bohdan Sláma, držitel 5 českých lvů, tam dnes představil, ne promítl, ale představil svůj připravovaný nový film, který se jmenuje Houpačky. Jeho stěžejním tématem je stáří a život v něm. Premiéru bude mít v českých kinech až na podzim příštího roku. A Bohdan Sláma k tomu řekl, Houpačky jsou o přátelství, o setkání dvou žen, z nichž každá je úplně jiná, ale jejich životní situace dá vzniknout speciálnímu vztahu. K natáčení přemluvil Dagmar Havlovou, která už točit nechtěla, ale která se nakonec podílela také na scénáři, a tu druhou ženskou postavu bude hrát Zuzana Kronerová. Tak na to se velmi těším. Hrát si budeme teď Bruna Marse, That's What I Like, a navštíví nás taky Sondr.

0: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
2: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
5: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
6: Zábava vlny tobogány.
7: Co vás čeká?
6: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
7: Plno tobogánů a skluzovek.
6: Tak všichni rychle do plavek.
7: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
6: Relax, drinky, animace.
7: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
6: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
5: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
8: Vězku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Výhry.
10: Slevy.
9: Zábava.
11: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
12: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
11: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
12: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
11: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
13: Express. Music first.
14: Express FM.

Přesně za týden se rozletí brány festivalu Colors of Ostrava a vypuknou tam 4 dny plné hudby, barev, divadla, prostě zábavy. Ještě do pátku můžete zakoupit vstupenky za nižší cenu, než bude ta finální. Z headlinerů se diváci letos mohou těšit na 21 Pilots, Lord, Mobyho, LP, Teddyho Swimse, The Libertines, Peaches. Úplně poprvé se u nás představí taneční projekt Tomora, za kterým stojí úžasná norská zpěvačka Aurora a Tom Rowlands, polovina The Chemical Brothers. No a co se týká českých zástupců, tak tam, myslím, bude pódium hodně slušet skupině Tata Boys, vystoupí tam Good Times Only, Kateřina Marie Tichá, bude tam Anky, budou tam Bert and Friends a pro ty nejmladší návštěvníky tam určitě zahrají Kufrau. Ti vystupují v sobotu od 17:15 na takzvané Fresh Stage, která představuje nová jména. A Kufrau, přestože už jsou notoričky známí a provaření, tak je to stále nové jméno, protože ve známost vešlo teprve někdy v září loňského roku, i když se to tak vůbec nezdá. My se tak od nich pustíme velmi nezvykle klidný song, kterou dali dohromady s Marie April, jmenuje se 9 ráno.

0: pominou.
1: Allegro ti přináší Allegro Wishlist Zónu na Colors of Ostrava. Tvůj festival, tvoje pravidla, všechno na jednom místě. Allegro, sponzor pořadu.

Česku dnes ustávají deště a tak tady mám opět pro vás výběr několika letních kin, takže tipy na to, co byste dneska večer mohli vidět pod širým nebem za filmy. Tak začnu Prahou. Před klubem Cross v Holešovicích se dneska promítá film Pulp Fiction, historky z podsvětí, no a na Dlabačově Paul Belmondo a jeho muž Zria. Kina v Písku a Hustopečích dnes promítají novou tábornickou komedii Po večerce. Brno, Skalní Janáček, tam dneska dobrý tip a je to nová taková konverzační, hodně sexy komedie, která se jmenuje Pozvání, režírovala ji Olivia Wilde a kromě ní tam hraje třeba Penelope Cruz anebo Seth Rogen. V Jihlavě a v Jablonci nad Nisou v letních kinech mají dneska film Michael a nakonec jsem si nechala Kojetín a tam se dnes večer promítá v letním kině černá česká gangsterka, kterých není moc, jmenuje se Poberta a hlavní roli nebo titulní roli Poberty v ní hraje Matyáš Řezníček. Teď si na Expressu poslechneme novou věc od Lake Malawi, jmenuje se Let's Cancel the Wedding.

0: Sezóna výletu je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express. Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než 1000 pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
5: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur, unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže a speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách pro spánek. Do 13. července se slevou 15%. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
6: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
7: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
8: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
9: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
10: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
9: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
11: Letní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem Last Minute na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si letní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
2: Express FM.

Tak to byl Gotye a jeho Save Me od Veroniky pro dnešní den, už úplně vše. Za malou chvíli už je tu Míša, takže dneska máme tady takovou rošádičku maličkou. Míša tu s vámi bude do 16. hodiny a provede vás dnešním odpoledním vysíláním. Moc si to užijte. Na rozloučenou za vámi posílám ještě Muse a jejich Mercy, taky nový Jungle, Princess Noki a nebo skupinu Blossoms. Mějte se nádherně a zítra se na vás budu zase těšit. Ahoj! Express FM. Express.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Státní zástupce podal obžalobu na bývalého příslušníka komunistické státní bezpečnosti kvůli pronásledování herce Tomáše Töpfera v 70. a 80. letech. U dalších dvou bývalých příslušníků navrhl soudu schválení dohod o vině a trestu. Dánsko je připraveno bránit každý centimetr území NATO, včetně dánského království, uvedla dnes na summitu v Ankaře dánská premiérka Mette Frederiksen. Reagovala tak na další prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa, který prohlásil, že Grónsko by mělo přejít pod kontrolu Spojených států. Trenér fotbalistů Švýcarska Murat Yakin byl nadšený, že se jeho tým ve čtvrtfinále mistrovství světa v Americe utká s obhájci titulu z Argentiny. Konkurovat úřadujícím šampionům bude úžasné, uvedl kouč na tiskové konferenci po úterním postupu přes Kolumbii. A dneska bude polojasno až jasno, k večeru v Čechách od západu přibývání vysoké oblačnosti. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů Celsia. Je 1 hodina a startuje odpoledne na Expressu dneska s Míšou.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Harry Styles, Dance No More, Respect Your Mother, respektujte svoji maminku. U odpoledne na Express FM vás vítá, zdraví Míša Tůmová. Já jsem zpátky, jsem měla jeden den dovčů, to bylo všechno, ale pomohlo to, bylo to super. A dokonce je zpátky i moje auto. O tom si povíme zase za chvilku. Dneska nás tady odpoledne čeká mix všeho možného, od technologický novinky přes novej true crime film po jedno milý překvápko od Charlie XCX, ale taky nás čeká spousta skvělý hudby. Rovnou to tady odpálíme z DMAs My Baby's Place.

0: Cameron Crooked a James Hersey, Like I Do. Příjemná věc na Express FM. Za malou chvilku tady bude hrát taky Gracie Abrams a nebo si pustíme altrepový český duo Past.
1: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u Webglobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
2: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Všude zdejší, všude je fajn.
4: Páchnoucí klimatizace po zimě?
5: V autě 40 stupňů?
4: To nechcete.
5: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
4: Jsme tu pro vás.
5: Klima Express.
4: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
5: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
4: Skočte si nakoupit.
5: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
4: Objednejte se na
5: klimaexpress.cz.
6: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
7: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Autérov.
8: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Autojarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Music. Music. First.
1: Express FM. Express FM.

more, potřebuju klid. Volej mě hrozně záda, musím uklidit. Pořád, vole, práce hraju, musím odpočívat. Už to není jako dřív, bolej mě i tři piva. Ej, jde na mě pivní moudrost a taky strašně prdím. Když jsem si naposled užil párty, ani nevím. Zase mi roste pupek.

past. Je mi 30, nejdu nikam na Express FM. Je to 2 týdny a 1 den, co jsem měla fakt bombastický den, který on startoval tím, že jsem cestou do studia musela dofukovat pneumatiku, která se během jízdy hned zase znova vyfoukla. A nakonec to dopadlo tak, že mi celý auto uprostřed křižovatky udělalo škyt a prd a prostě mě v tom tam nechalo, takže jsem sem do studia nakonec ani nedojela. Včera jsem si ho konečně byla vyzvednout ze servisu a upřímně jsem čekala něco hroznýho, protože když to auto nejde nastartovat, tak to nikdy nevěstí nic dobrýho. Já to teda neumím říct erudovaně, já vám chci vysvětlit, co s ním bylo, jo. Protože oni, jak lidi vždycky na těch sítích říkají, často se mě ptáte, a já si vždycky říkám, nikdo se tě na nic neptá. Tak ale fakt, mě přišly tady SMSky do studia, co s tím autem teda bylo. Co jsem pochopila, tak zkrátka máte 2 vstřikovače paliva a mezi nima je nějaká asi taková jako hřídel, nebo tam někde, nebo prostě jsou ty 2 vstřikovače a je tam u nich šroubek. No a když se ten šroubek uvolní, tak vstřikovače nevstřikujou a je průšvih a auto má trouble a pak prostě nejede, jako to moje. No, jeden blbej šroubek a tolik starostí a ještě peněz teda. Ale jsem ráda upřímně, že to nebylo nic horšího. A už zase dlouho nechci žádný autoservis ani vidět, protože to jsou vždycky obrovský nervy.

Bíbadu Bí a Talk na Express FM. Mrazivých kriminálních příběhů podle skutečných událostí není nikdy dost. A to si myslí i streamovací platforma Apple TV, která včera oznámila novinku a ta vypadá velmi dobře. Chystá se thriller s názvem Guilty Creatures, čili v překladu něco jako provinilí tvorové. A v hlavní roli se objeví trojnásobná držitelka ceny Emmy, Julie Gardner, kterou znáte ze seriálu Ozark, nebo taky perfektně stvárnila hlavní antihrdinku Anu v seriálu Inventing Anna, v češtině Neskutečná Anna. Ten nový thriller se bude inspirovat úspěšnou true crime knihou z předloňského roku a zavede nás na Floridu. Příběh se zaměří na dva mladé, silně nábožensky založené milence, jejichž vášnivá aféra skončí chladnokrevnou vraždou. Seriál slibuje brutální sondu do jejich psychiky a ukáže, jaký to je žít 18 let s vědomím, že jste zabijáci. Režie se navíc ujme Craig Gillespie, který natočil filmy Já, Tonya s Margot Robbie nebo Cruella s Emma Stone. Na tu premiéru si ještě chvilku počkáme, no ale na co čekat nemusíme, tak to je hudba. Dáme si Artemase, I Like the Way You Kiss Me.

0: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express. Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM. Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
4: Zedník,
5: malíř,
4: topenář,
5: podlahář.
4: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
6: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
4: Více informací na rekbyty.cz.
6: Rekbyty, záruka kvality.
7: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
1: Express. Music first.
2: Express FM.

Rachel Chinuriri, I'm not perfect, but I'm trying. Určitě to znáte. Posloucháte podcast, audioknížku nebo třeba online přednášku a v tom zazní nějaká geniální myšlenka, vy si říkáte, že si ji musíte zapsat, než ji zapomenete. Londýnská značka Nothing včera představila nový sluchátka Ear, který tohle to umějí vyřešit. Přináší totiž unikátní funkci audio snapshot. To funguje jako klasický screenshot na telefonu, akorát že pro zvuk. Sluchátka mají vlastní integrovanou paměť a stačí současně stisknout obě ty pecky v uších. Tak jako když si děláte screenshot na mobilu, tak dvouma tlačítkama většinou, tak to samý uděláte s těma sluchátkama. Ty okamžitě uloží několik vteřin zvuku před tím stisknutím i po něm, takže nemusíte reagovat hnedka vteřinu poté, co ta geniální myšlenka zazní. Záznam se pak pošle do aplikace, která vám z něj navíc dokáže vytvořit textový předpis. Předpis ne, ale přepis. Mně to přijde úplně bombastický. Akorát teda moje paměť je tak mizerná, že já bych k tomu potřebovala ještě si sama jako namluvit, proč jsem si ten výstřižek uložila. Protože většinou mě k té geniální věci něco napadne, nebo prostě mám samozřejmě nějaký důvod, proč si toho budu chtít uložit nebo pak použít. A pak jdu dělat jiné věci a ten důvod mi prostě zapadne někde v té hlavě, takže já bych si k tomu přidala ještě tuhle funkci, ale i tak mi to připadá super.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Po 6 měsících skončila zbraňová amnestie. Lidé mezi lednem a červnem odevzdali přes 5900 zbraní, což z ní dělá druhou nejpočetnější amnestii v historii. Kromě toho policejní stanice získaly přes 213 000 kusů střeliva a 64 kg výbušnin. Evropská komise nejspíš navrhne, aby byl systém obchodování s emisními povolenkami ETS 1 pro průmyslové podniky flexibilnější. Firmy by podle návrhu mohly získat více bezplatných emisních povolenek výměnou za investice do dekarbonizace, a to uvedl dnes nejmenovaný unijní představitel. Největší šanci na vítězství na letošním mistrovství světa ve fotbale má stále Francie v kurzu zhruba 2,9:1. Následuje Španělsko s kurzem okolo 4,5:1 a Argentina s Anglií. Svými výkony zatím sázkové kanceláře překvapuje Norsko, které bookmakeri považují za černého koně šampionátu. A dneska bude polojasno až jasno, k večeru v Čechách od západu přibývání vysoké oblačnosti. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů Celsia. Jsou 2 odpoledne a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Calvin Harris a Jazzy Satisfy. Donald Trump opět baví internet. Na svojí poslední tiskovce se totiž nechal slyšet, že je absolutní number one TikToku, který mu sice nejdřív omylem řekl TikTok, ale sebevědomí mu to nevzalo. Trump totiž prohlásil, že v počtu sledujících těžce válcuje i popovou královnu Taylor Swift. Jenomže realita je, jak už to tak u něj bývá, úplně jinde. Stačí si ten TikTok otevřít a hnedka vidíte, že Trump má sice necelých 17 milionů followers, což je jako docela dost, ale Taylor jich má víc než dvojnásobek, přes 33 milionů. Navíc oba dva z úctivý vzdálenosti koukají na záda skutečnému králi TikToku, který je ještě pořád bavič Khaby Lame se 160 miliony. To je ten klučina, co si mlčky střílel ze všelijakých lifehacků a DIY videí během covidu a dneska je díky tomu mega za vodou. Každopádně poučení z tady toho zní, nevěřte nikomu a ničemu a už vůbec ne politikům a všechno si radši sami ověřujte.
1: Express. Express. Express FM. Do you know what you've got? You've got a perfect woman. She treats you right. Keeps you satisfied. It's auto

0: Máte doma obraz, grafiku, sochu nebo starožitnost? Nebo sami tvoříte a chcete svá díla představit sběratelům? Pošlete fotografie a zjistěte možnosti prodeje v aukci. Jednoduše a nezávazně na www.obrazivaukci.cz.
1: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsle domičky Finish Ultimate Plus se slevou 14% za 299 korun. Allegro Days jen do 19. července.
4: Trafíte se?
5: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
7: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC 6 a Pop Airport.
8: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
9: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tyron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
11: Music. First.
12: Express FM.

Tohle je Ellie Goulding, Black Prada Dress na Express FM. Ještě mi k tomu mýmu autu v servisu, co jsem měla s těma vstřikama, psal Tomáš, že teďka řešil taky vstřiky, ale že tyhle ty průsery chodí obvykle po trojicích, že já už mám za sebou gumu a vstřiky, takže už jenom jeden a na Tomáše ještě číhají dva, ale třeba ne. Já věřím tomu, že je potřeba zůstat pozitivní a hlavně si to sám nějak nepřivolávat takhle. Jdem se podívat ale k hudbě, konkrétně k Charlie XCX, protože ona právě oznámila, že už 24. července vydá nový album s názvem Music Fashion Film a pro svoje nejvěrnější fandy si připravila exkluzivní dárky. Tenhle ten týden od čtvrtka, čili už od zítřka do soboty, rozjíždí celosvětovou šňůru tajných poslechových party v nezávislých kinech, kde lidi uslyšejí kompletní album o dva týdny dřív. Charlie navíc ve francouzské televizi potvrdila, že na nový desce najdeme pouze jednoho hosta. A doslova řekla, že by vsadila balík peněz na to, že jeho jméno neuhodneme ani na tisící pokus. No, tak já jsem si ani nestihla tipnout, protože ona pak udělala to, že postla svoji fotku s tracklistem toho alba a tím hostem je mistr hororu, kanadský režisér a scénárista David Cronenberg. Tak to bych si opravdu netipla. Já jsem upřímně zvědavá, jestli v té celosvětové šňůře tajných listening party bude i Česko, protože nezávislých kin tu máme docela dost. Takže pokud jste fandové hudby Charlie XCX, tak hlídejte, jestli tam od zítra do soboty nebude tohle její překvápko. Express FM. Hey, Billy, there.

0: Těhotenství i kojení přináší velké změny pro prsa. Mění se jejich velikost, citlivost i tvar. Správně zvolená podprsenka proto není jen otázkou pohodlí, ale i zdraví. A i tady nám s výběrem poradí Astratex. Většina žen si vystačí s běžným prádlem zhruba do 25. týdne těhotenství. Ve chvíli, kdy začnou tlačit kostice, škrtit obvod nebo prsa přetékají z košíčků, je čas na změnu velikosti i střihu. V těhotenství jsou nejpraktičtější vystužené podprsenky z měkkých a prodyšných materiálů, třeba z bavlny nebo bambusu. Lépe se přizpůsobí měnícímu se tvaru prsou a nedráždí citlivou pokožku. Pokud nosíte kostice, musí sahat až za prsní tkáň směrem do podpaží, jinak mohou tlačit na mléčné žlázy a způsobit bolestivé záněty. Kojící podprsenku je ideální vybírat až kolem 36. týdne těhotenství, kdy se velikost prsou začíná stabilizovat. Praktické jsou modely s odepínacími košíčky a kapsou pro vložení savých vložek. Astratex má pro vás ještě jeden důležitý tip. Během těhotenství se mění i obvod hrudníku. Proto se hodí prodlužovač obvodu, díky kterému podprsenka vydrží déle a přizpůsobí se rostoucímu bříšku.
1: Express.
2: Express FM. Sponzorem pořadu je Astratex, specialista na spodní prádlo. Protože pohodlí začíná už pod šaty. Astratex.cz

0: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objaví len na 1 augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Art Bad, Brutalismus 3000, Tash Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín.
1: Počkej, ty už si uklidila.
2: Jo.
1: Ale vždyť si začala před chvilkou.
2: To díky našemu novému tyčáku od Roventy. Je lehký, výkonný a dostane se i tam, kam ty ne.
1: Au, to znělo osobně.
2: To byl jen úklid. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
3: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
4: Červencové vydání hudebního časopisu Headliner už najdete zdarma v apce i na webu. Budoucí česká hvězda Bea K. v 15. má hlas, ze kterého vám spadne brada. Rozhovor z Rolling Stones a Tommy Tyre o budoucnosti Kiss i hejtech na Bena. Headliner.cz, hudební časopis, novinky, newsletter, podcasty. Pro všechny a zdarma.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Express. Music first. Express.

0: hudební zprávy. Music News.
1: Oasis se údajně příští rok vrátí na pódia ve Velké Británii, včetně 12-denní rezidence na stadionu Etihad v Manchesteru. Podle deníku Sun je program již plně obsazen a také se chystají odehrát rekordních 6 koncertů v Knebworthu. Spice Girls získali zpět práva k filmu Spice World a plánují jeho reedici. Spice letos slaví 30 let výročí svého debutového singlu Wannabe. Mel C prozradila, že snímek z roku 1997 bude znovu sestříhán. Mezi mnoha cameo rolemi celebrit ve filmu byl i zpěvák Gary Glitter. Toho vyšmykli, protože je to nechutný prasák, který byl odsouzen za zneužívání dětí. Kdy film půjde do distribuce, zatím nevíme. Za rohem je největší plážová party ve Velké Británii. Čtyřdenní návrat Fatboye Slima do Brightonu Big Beach Boutique 7 je oficiálně vyprodaný na všechna 4 data 16. až 19. července tohoto roku. Norman Cook tuto zprávu sám potvrdil a požádal fanoušky, aby dorazili včas. Line-up sestavoval sám a mimo jiné budou na pláži hrát Leon Bushwaka, Juven McVicar a vše dovrší Groove Armada.
2: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Senát dnes zamítl již čtvrtý pokus zakotvit v ústavě a listině základních práv a svobod právo platit hotovostí. S návrhem přišlo 20 senátorů. Postupující digitalizace ekonomiky sice podle nich rozšiřuje možnosti účastníků trhu, současně ale vytváří prostor pro postupné vytlačování hotovosti z běžného peněžního styku. Německá policie provádí rozsáhlý zásah na gymnáziu v Šongau v Bavorsku, odkud je hlášeno několik zraněných. Informovala o tom agentura DPA s tím, že policie zadržela podezřelého. Okolnosti zatím nejsou jasné, podle policie se škola zřejmě stala terčem útoku. Deník Bild s odvoláním na své zdroje napsal, že 4 lidé utrpěli těžká zranění. Tenistka Karolína Muchová bude mít zítra příležitost probojovat se do premiérového finále Wimbledonu. Nasazenou desítku čeká v semifinále o 3 příčky výše postavená Američanka Coco Gauff. A dneska bude polojasno až jasno. K večeru v Čechách od západu přibývání vysoké oblačnosti. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů Celsia. Tohle byly zprávy ve 3 odpoledne a ještě jednou vás zdraví Míša Tůmová.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Olivia Rodrigo, Stupid Song na Express FM. Festival Colors of Ostrava se pomalu, ale jistě blíží. Startuje přesně za týden, čili ve středu 15. července. Vstupenky se dají ještě pořídit, ať už celofestivalový, nebo to jsou ty čtyřdenní, anebo třeba jenom dvoudenní. No a přesně za týden a 3,5 hodiny cca si budete moct užít naživo britskou formaci Skunk Anansie, což je jedinečná směs alternativního rocku, metalu a punku v čele se zpěvačkou Skin. My je tady v České republice už dobře známe, protože tady jezdí k nám poměrně často, bych řekla, ale do Ostravy teďka přijedou představit mimo jiné i svoje nové album The Painful Truth, který získalo velmi pozitivní recenze. Ale určitě dojde i na ty největší hity, včetně Hedonism, který si teď pustíme.

0: Posloucháte Express FM, tohle je za mě nedoceněný slovenský producent Pišta Královič alias Fulcrum společně s Anet X. Za malou chvilku tady bude taky Noah Kahan, Sony Fodera a podíváme se na rubriku Old School.
1: Ráno káva, potom les, řeka, kolo nebo pěší výlet a večer návrat do pohodlného apartmánu. Tak může vypadat pobyt v apartmánech na Soutoku v Modravě. Apartmány na Soutoku. Šumava hned za dveřmi. Více na apartmanynasoutoku.cz.
2: Máte doma obraz, grafiku, sochu nebo starožitnost? Nebo sami tvoříte a chcete svá díla představit sběratelům? Pošlete fotografie a zjistěte možnosti prodeje v aukci. Jednoduše a nezávazně na www.obrazivaukci.cz.
3: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
4: 30 let. 30 let stojíme po boku párů, pro které cesta k vysněné rodině nejde tak, jak by chtěli. Každý příběh je jiný. Proto se v Pronatalu díváme na každý detail, ze kterého pak poskládáme jeden celek. Dnes za nás mluví více jak 50 tisíc narozených miminek. www.pronatal.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
10: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
11: Zábava vlny tobogány.
12: Co vás čeká?
11: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
12: Plno tobogánů a skluzovek.
11: Tak všichni rychle do plavek.
12: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
11: Relax, drinky, animace.
12: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
11: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
10: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
13: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Autérov.
14: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Autojarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
13: Těšíme se na vás.
15: Hudba na prvním místě.
16: Express FM.

0: Express Old School. Old school.
1: Dneska máme v rubrice Old School jedno gigantický výročí. Přesně před 30 lety, 8. července 1996, vyšel v Británii single, který navždy změnil popovou scénu. Pětice Spice Girls tehdy vydala svůj debut Wannabe. Zpěvačky tehdy vtrhly do světa ovládanýho chlapeckými skupinami, přinesly heslo Girl Power a okamžitě zbouraly hitparády ve 32 zemích světa. Vědci z Manchesterského muzea vědy navíc před časem udělali velký výzkum na vzorku 12 000 lidí a potvrdili, že Wannabe je oficiálně nejchytlavější písní celé hudební historie. Lidem totiž stačí v průměru pouhé 2 vteřiny a 30 setin na to, aby ten track bezpečně poznali. A my si ho teď pustíme.
0: Express Old School.

Olivia Dean, So Easy to Fall in Love na Express FM, kde jsme se před chvilkou trošku naladili na festival Colors of Ostrava, který začíná přesně za týden, kam já nejedu, protože já už tam snad doufám letos dofestivalovala, protože už toho mám dost. Nicméně Colors patří mezi jeden z těch nejpříjemnějších festiáků. A mám tady pro vás ještě jedno doporučení, který se ho týká. Až tam budete a pocítíte potřebu trošku zvolnit, trochu se odpočinout, zrelaxovat se, tak vyhledejte Allegro Wishlist zónu, protože tam si můžete dát lekci jogy, dopřát si péči v Glow Baru, kde se o vás hezky postarají, zasoutěžit si o nějaký hodnotný ceny, nebo si třeba i vyzkoušet silent disco, tichý disco, takový to, jak máte ty sluchátka a tančíte, to já jsem nikdy nezažila. V Allegro Laborce si taky můžete vytvořit svoje vlastní doplňky. Třeba háčkovaný obaly na sluchátka, nebo vlastní klíčenky, náramky, nebo třeba i tašky vyrobený ze starých reklamních banerů. A tím pádem si odníst domů originální vzpomínku na letošní ročník Colors, což je cool. Express FM.

0: Dopřejte si relax ve SPA hotelu Děvín v Mariánských Lázních. Wellness pobyt pro dva, od dvou nocí již od 7800 korun. Čeká vás wellness a spa, skvělá gastronomie v moderní restauraci i stylový vinný a koktejlový bar. SPA hotel Děvín, místo pro váš dokonalý odpočinek.
1: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
4: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách pro spánek. Do 13. července se slevou 15%. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
6: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských Lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně@podebrady.cz.
7: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
8: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na Fisher.cz.
9: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, CZ.
10: Music. First.
11: Express FM.

Posloucháte Express FM, tohleto je Adéla se svým trackem KGB. No a protože se blíží konec odpoledního vysílání, tak se k tomu hodí i fun fact nakonec. Věděli jste, že je lidsky naprosto nemožné si hmkat jako takový to se zavřenou pusou a zároveň si držet zacpaný nos? Jakmile to totiž uděláte, tak vzduch nemá kudy utíkat a žádný zvuk tak za sebe nevydáte. Fakt si to zkuste, nejde to. Ideální triček do hospody jako sázka, kterou můžete vyhrát, že někomu řeknete, hele, vsadím se, že nedokážeš hmkat se zacpaným nosem. Vsadím se s tebou o 5000 a 5000 je vašich. No a protože nejlíp se hmká v tracku od Crash Test Dummies, tak tím se rozloučím, protože tady na Expressu pokračuje odpolední drive a já se budu těšit zase zítra v můj obvyklý čas už, takže od 10 do 1. Páčko.

0: rychlý přehled zpráv.
1: Dobré odpoledne, vítám vás u krátkého přehledu zpráv. Britský maloobchodní řetězec Tesco podle informací deníku Financial Times zvažuje prodej svých aktivit ve střední Evropě, tedy v České republice, na Slovensku a Maďarsku. Policie ze 7 zemí za podpory Europolu zadržela při mezinárodní operaci zaměřené proti sexuálnímu zneužívání dětí 28 lidí. Během zásahu, který trval od konce května do poloviny června, byly zajištěny také 3 děti. Do akce se zapojila i Česká republika. Linda Nosková už by měla být v semifinále Wimbledonu. Právě teď hraje s Elise Mertens z Belgie a vypadá to s ní velmi dobře. Právě před chvilkou dohrála a porazila Belgičanku 6-3 a 7-5. Gratulujeme. V noci na čtvrtek bude polojasno až jasno, přechodně oblačno, teploty 9 až 14, na horách kolem 10 stupňů. Přes den pak bude jasno až polojasno, jen výjimečně s přeháňkami. Teploty 21 až 27 stupňů, na horách kolem 17. Na nehody pozor, na silnici 1/38 v Krchlebech na Nymbursku, na 1/9 v katastru obce Skalice u České Lípy. Nehoda vás potrápí taky na 35 v Rožnově pod Radhoštěm v ulici Radhoštské. Ulice Vilzonová v Praze hlásí nehodu, Horní v Ostravě a ulice Víta Nejedlého v Hradci Králové. Posloucháte Express FM, kde 2 minuty po 16. hodině začíná Express Drive. Jsou s vámi Petr a Michal.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Is this real?
1: Petře,
0: je yes, to pravda.
1: Yes it is, jsme tu zpátky, je to pravda.
0: Je to pravda dneska naštěstí až od 16 a jen tak jsme to stihli.
1: Přesně tak, ale o to víc jsme nabušení.
0: Pardon, mě
1: to,
0: tady
1: co bylo,
0: drže mikrofon.
1: Já jsem, jestli to bylo, že se jak jsem bouchnul do stolu.
0: Už jsme tady nabušený.
1: Přesně tak. Takže vás čeká 3hodinový pásmo v naší společnosti, dnes s novinkami. A nějakými těmi zajímavými a vtipnými informacemi. A jednou vtipnou začnu, jo?
0: Ano.
1: Zatímco si někdo užíval letního volna, jiný vymýšlel, jak rychle si přivydělat a jak nejrychleji si tak asi přivydělat.
0: Něco ukradneš.
1: Ano. 45-letý muž zamířil do supermarketu na plzeňském Lochotíně, jo? Na svůj plán se bedlivě připravil a pečlivě, protože si od kamaráda obstaral batoh. A hádej, co si vyhlédl v prodejně, kam zamířil krást.
0: Chlast.
1: Stojan se žvíkačkami u pokladen. Ten frajer z něj během chvilky ukradl 120 balíčků, které putovaly místo na pokladní pás právě rovnou toho baťohu, jo.
0: Aha.
1: A aby toho nebylo málo, cestou ještě stihl zkonzumovat plechovku nealkoholického nápoje. Musím říct, že to cituju z týdeníku policie, takže no, oficiální informace.
0: To jako není to oficiální policijní ten, ale oni zberou, no, policijní no, svodky.
1: No ale jako každý plán má svý slabiny, i tento měl svou slabinu a tou byl pozorný pokladník.
0: Jako když si vybereš místo u pokladny, tak trošku tomu jdeš naproti, no.
1: Jo, přestože měl plný práce s odbavování zákazníků, po očku sledoval, jak si frér rube do ruksaku žvejkačky, jo.
0: Ano.
1: No a samozřejmě, takže kontaktovali hlídku městské policie. Ten muž se ani nějak nevykrucoval a přiznal se, že žvíkačky chtěl obratem prodat, aby získal peníze. Můžeš mi říct, kolik, jakým počítal výdělkem?
0: Já nevím, jako proč zrovna žvíkačky, proč třeba jako přesně ten chlast, víš, nebo něco jako víc peněžitelného.
1: A mimochodem tady je takový, já možná je to jako tady ještě jako do ilustrace celého toho vtipného příběhu, že když se podívám tady na fotku k tomuhle tomu článku, tak jsou tam takový ty dětský růžový.
0: Já bych potřeboval tady vydělat 750 000, mám tady batoh plný pedra.
1: Jo, no přesně. Koupíš jednu balení za 10 korun.
0: Prostě pak stojíš před školou, ne? Ty a díluješ tam žvejkačky, aby jsi vydělal nevím na co.
1: No tak to by byl ještě větší průšvih.
0: Na smacht, jo.
1: No, to by jsi vydělal před školou tak 4 roky natvrdo.
0: Já myslím, že ty policajti, když přijeli potom do toho supermarketu, tak si možná říkali stejně jako overpass.
1: No, is this real? Express Drive s Petrem Novákem a Michalem Plškem.

0: Já tak nesnáším vytírání. Proto mám podlahovou myčku X-Clean od Roventy. Jedním tahem vysaje i vytře. A když skončím, sama se vyčistí a vysuší horkým vzduchem.
1: Začalo samočištění a vysoušení.
0: Takže žádná belíková nostalgie, jen čistá podlaha. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
2: Léto je tady a s ním i 500 korun od Partners banky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partners banka. Užij si léto naplno.
3: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
4: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
5: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafon.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
7: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 3 999 korun měsíčně bez DPH.
8: Hyundai Centrum Valoušek. Váš dealer v Praze 4 Chodov. www.hyundaivaloušek.cz.
9: Hugo, aperole, fiero. Volal někdo letní osvěžení? Už k vám jede. Na alkohol.cz objednáte pití ke grilu i k bazénu snadno a bez práce. Po Praze vám zásoby dovezeme do hodiny. Klikněte a relaxujte. Alkohol.cz.
10: Na zdraví, ale vždy s rozumem. Alkohol pouze pro dospělé.
11: Páchnoucí klimatizace po zimě?
12: V autě 40 stupňů?
11: To nechcete.
12: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
11: Jsme tu pro vás.
12: Klima Express.
11: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
12: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
11: Skočte si nakoupit.
12: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
11: Objednejte se na
12: klimaexpress.cz.
13: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
14: Výhry, slevy, zábava.
15: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
16: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
15: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
16: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
15: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
17: Express FM.
18: Hudba. Na prvním.

0: Posloucháte na webu, můžete nás vidět i na kamerách, takže můžete i vidět, že občas tady proběhnou i nějaké tanečky, třeba na Popibas Kompa a jeho Zone.
1: Ano, je to teda holka, jo, takže její, ale v pohodě.
0: Na Popibas Kombu?
1: Prostě se tam nesklonuje. Hlavně to je taky MK, nezapomeň na něj, to je hlavní tvůrce. No, my jsme se dostali do zóny tance a teď se zase podíváme na generaci Z. To je generace, které my už trochu odrostlejší jsme si mysleli, že nerozumíme, ale představ si, že potom, co jsme se tady bavili minule, že oni se třeba vracejí k drátovým sluchátkům, tak se taky vracejí k tomu, že si tisknou fotky. Což už bychom jim rozumět mohli, protože jsme se tady nedávno spolu mimo mikrofon bavili o tom, že si taky tiskneme fotky, to máme rádi. Vrátili se k deskovým hrám. Místo toho, aby si hráli někde na screenech, každý sám, tak hrají společně deskové hry a mají analogové hodiny zpátky.
0: Fuck.
1: Já jsem myslel, že už dneska jako mládež vůbec neumí hodiny. Jako.
0: Já právě myslel, že u nich frčejí takový ty oldschoolový digitálky s kalkulačkou.
1: No tak možná taky, ale právě si na zeď třeba věší klasický analogový hodiny. To mě překvapilo. A taky čtou papírové knihy.
0: No tak teda.
1: Podle mě už jenom chvilka bude k tomu, že začnou číst i noviny a jak všichni říkali, že noviny jsou mrtvej formát, tak najednou prostě si jim zvednou hrozně prodeje. A normálně se ještě obnoví i Lidový noviny snad.
0: A bude nový boom tištěných médií.
1: To je krásno, to bych koukal teda. Takhle, to už jsme se trošku zapřeháněli.
0: No, ale tak jako hele.
1: Ale jako dobrý.
0: Jsou to, jsou vlastně z generace Z je dvě generace od nás XX, že jo?
1: No, jasně.
0: Tak analogový hodiny my na stěně máme.
1: No, jasně.
0: Jo, papírový věci ještě my furt občas začteme si tady.
1: Jasně.
0: Jo, jako... u Michala na stole furt leží nějaký, nějaký tištěný periodika.
1: Teďka tam mám tu Maruščinu knihu třeba.
0: No, já jsem tuhle přemýšlel, jestli koupím Playboye, ale pak jsem si říkal, zase v klidu.
1: Já doma tě to žena najde, takže to mám kvůli těm rozhovorům. No,
0: počkej, doma mám schovaný čtyři ročníky.
2: Středeční odpoledne na Express FM. Express FM.

0: Pokud jste v poslední době navštívili koncert Foo Fighters, tak tahle věc s názvem Everlong zazní na každém z koncertů a většinou v jejich finále.
1: No a my jsme se před chvilkou bavili o tom, jak Gen Z se vrací k věcem, které už jsme měli téměř zamrtvé. Tak představ si, že kromě toho, že čtou papírové knihy, oni taky chodí do knihoven pro ty knihy.
0: Do čeho?
1: Do knihoven.
0: Jo, do knihoven. Hele, to pozor, já potkávám poslední dobou řadu lidí, kteří se vrátili ke knihovnám.
1: Musím teda říct, že další věc, kterou údajně dělají, to jako nechápu, že to mně přijde jako trošku jako zpátky na stromy, jo. Protože začali používat místo GPS-ek mapy papírový.
0: Mapy jsou super.
1: Ale já proti mapám nic nemám. Naplánovat si třeba tu trasu podle toho a tak. Ale potom máš prostě tu GPS, která ti ukazuje třeba i, že máš to v oběd, protože tam je nehoda a tak, to ti papírová mapa neukáže. To zase mně přijde, že ten pokrok, jako, že se tomu pokroku trošku jako zbytečně brání.
0: Já jsem jednu mapu si nechal zarámovat, je to okolí ano. Právě tam, kde se nacházíme o víkendech a přijel můj mladý synovec, 15-letý, co myslíš, jako, tak na to těma prstičkama dělal, že si to přiblíží, takže
1: tak,
0: jako...
1: Tak to říkal i náš šéf Pierre, že občas v nějakém časopise, když si náhodou to, takže taky se snaží si rozkliknout fotku nebo zvětšit těma prstama, no. Pozor, mezi generací Z jsou taky teď cool šachy.
0: Šachy jsou cool pořád.
1: To je, vlastně jsme trochu vrátili se k těm stolním hrám. No a potom, když tyhle ty zážitky všechny naberou, tak to všechno zapíšou do deníčku.
0: A to jsme zpátky u těch našich deníků.
1: No, já jsem teda deník nepsal, ale oni to dělají. Tak to... samozřejmě to je super.
0: Já jim přeju, ať jim to vydrží.
1: Já doufám, že pak to bude dělat i generace Alfa, to je můj syn, tak doufám, že to vydrží ještě i Galfie.
0: Ne, ty se vrátí v rase k digitální věci.
1: Zatím na to tak vypadá doma. Každou snídaní říká, já ale potřebuju tlapkovou patrolu.
0: Tlapková patrola nám bude šéfovat za chvilku.
2: Petr Novák a Michal Plšek na Expressu.

0: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objavilo na 1. augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tash Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín.
1: Ráno káva, potom les, řeka, kolo nebo pěší výlet. A večer návrat do pohodlného apartmánu. Tak může vypadat pobyt v apartmánech na Soutoku v Modravě. Apartmány na Soutoku. Šumava hned za dveřmi. Více na apartmanynasoutoku.cz.
2: Hele, a kdy už bude miminko? Otázka, ze které vám už začíná cukat v oku. Hlídáte si ovulaci, zdravě jíte, zkoušíte všechno, ale někdy to prostě samo nejde.
3: V Pronatalu vám pomůžeme zjistit proč. Objednejte se na bezplatnou konzultaci na www.pronatal.cz.
4: Cestujete? S překladačem Vasko se domluvíte skoro všude. Překládá ve více než 110 jazycích, funguje bez aplikace i bez Wi-Fi a internet pro překlady máte zdarma na pořád. Prostě zapnete a mluvíte. Vasko. Malá krabička, velká svoboda na cestách. Více na vasko@electronics.cz.
5: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
7: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
8: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
9: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
10: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
9: Více informací na rekbyty.cz.
10: Rekbyty, záruka kvality.
11: Letní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem Last Minute na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si letní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com. Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
12: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
13: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
12: Těšíme se na vás.
14: Hudba na prvním místě.
15: Express FM.

0: Hey You od Bel Ray. Říkám to správně.
1: Bel Air.
0: Bel Air Lip Bombs, jo.
1: Ano. A víš, co to, víš, co je Bel Air Lip Bombs?
0: To jsou bomby z Bel Air.
1: No a byly to kolečka ke skateům.
0: Jo, taky.
1: No, podle toho se to jmenuje. No.
0: Takže nějaký skejťáčci.
1: Mám tady pro nás dva dobrou zprávu.
2: To jsem teda zvědavý, no, jakou.
1: Studie říká, že pokud máš krásnou ženu, dožiješ se vyššího věku.
2: Fakt jo.
1: Hmm.
2: Teď nebo to, jestli to není třeba, dožiješ se vyššího věku než 40.
1: Ne, než průměrný muž.
0: Než průměrný
1: ano,
0: muž.
1: Ano, prostě budeš mít věk nadprůměrný oproti svým vrstevníkům prostě.
2: To je mi líto souseda teda, to ti řeknu rovnou.
1: No, protože když cítíš silnou přitažlivost ke své partnerce, tak zažíváš nižší hladinu každodenního stresu a tím pádem se prodlužuje život.
2: Hmm. Takže prostě chemie.
1: Ne, prostě celý život je jenom chemie. Express Drive. Na Expressu.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Město Jablonné v Podještědí a ekologičtí aktivisté se kvůli ochraně severočeského kopce Tlustec obrátili na ústavní soud. Těžařská společnost loni získala výjimku z ochrany zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a připravuje žádost o povolení k těžbě. Spojenci z NATO pro letošní rok přislíbili Ukrajině vojenské vybavení, pomoc a výcvik v hodnotě 70 miliard eur, tedy asi 1,7 bilionu korun. A stejnou částku chtějí zachovat i pro rok 2027. Uvádí to text závěrečné deklarace ze summitu v Ankaře. Podle členských států NATO musí zůstat pomoc pro Ukrajinu spravedlivá, předvídatelná a dlouhodobě udržitelná. Slavia Praha era NBK chce i pod novou identitou navázat na úspěchy z éry Nymburka. V základní skupině basketbalové ligy mistrů potká Berlín, Igokeu a Bilbao. Pardubice ve skupině E narazí na Unikacha Malaga, Regiana a Juventus Utena. O účast v základní skupině ligy mistrů zabojuje i Opava, a to s Varšavou. V noci na čtvrtek bude polojasno až jasno, přechodně oblačno, teploty 9 až 14, na horách kolem 10 stupňů. Přes den pak bude jasno až polojasno, jen výjimečně s přeháňkami. Teploty 21 až 27 stupňů, na horách kolem 17. Pozor na nehody, a to na 196. kilometru dálnice D1. Ve směru do Prahy, na D5 na 145. kilometru na trase Praha Rozvadov, na silnici 6 u obce Bochov na Karlovarsku, na 29 u Opařan na Táborsku a na 38 u obce Štoky, okres Havlíčkův Brod. Taky Pražská ulice 28. Pluku hlásí nehodu, Liberecká Hrubínova, Brněnská Kounicova a hned tři ulice v Ostravě, Krmelínská, Lihovarská a 17. listopadu. 2 minuty po 17. hodině vás stále zdraví Petr a Michal, je tady Express Drive.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: 7 minut po 17. hodině posloucháte odpolední drive. Tohle byl Malcolm Todd, ke kterému má Michal pro mě teda docela šokující informaci.
1: No, Malcolm Todd je trochu nevinně v jedné aféře, která teď hýbe Spotify, protože existuje predikční online trh Kalši se to jmenuje. A ty se tam můžeš vsadit na to, že někdo bude první ve streamech na Spotify. Nebo už teďka si teda nemůžeš vsadit, ale mohl sis. No a vlastně tady ta skladba Earrings, že jo, my jsme ji nasazovali, protože to byl takzvaný sleeper hit, jo. Že v roce 2024 to Malcolm vydal, dlouho se nic nedělo a najednou to vyskočilo v trendech a proto samozřejmě my ty trendy sledujeme a najednou to byla novinka i u nás. A ten počet streamů najednou vzrostl o 70%. No ale předtím si někdo vsadil právě na Kalši, že bude na prvním místě americké hitparády Spotify. 2,5% pravděpodobnost tam byla, pozor, jo. Takže jako vlastně téměř nic.
0: Na kolik jsi vsadil?
1: No to tady nepíšou. Nepíšou tady žádný velký podrobnosti. Ale když Spotify odstranilo podezřelé streamy, kterých bylo 500 000, tak najednou Malcolm Todd už nebyl první, ale čtvrtý.
0: Jo.
1: No nicméně tak Kalši už vyplatilo těm lidem, kteří si na to vsadili jejich výhru. Takže vlastně nejvíc ztratný na tom teďka je Kalši.
0: Takže si myslíš, že ten, co si vsadil, malinko ovlivnil to streamování tím třeba, že přes nějaký boty udělal tu skladbu poslouchanější.
1: Půl milionu streamů navíc zařídil pomocí botů, pravděpodobně.
0: Ale tak dneska se dá sázet na všechno.
1: Samozřejmě, že neexistuje žádný náznak, že by Malcolm Todd nebo někdokoliv z jeho týmu, managementu, vydavatelské firmy a tak dále, byl v těch manipulacích namočený. Udělal to prostě někdo, koho napadlo, co kdybychom tady z toho udělali hit. A byla tam mimochodem šance jednaku 77 octillionům, že se to povede.
0: Takže ten někdo musel udělat pěknou rotiku na tom.
1: No.
0: Protože tam ti stačí i malá částka pro to, aby si se pěkně zahojil. No jo, no. Sázel se někdy?
1: Jo, párkrát jsem si vsadil, někde jsem jako třeba na koníčky, když jsem byl na Velký Pardubický, no. tak tam to musíš, patří. Občas si tady vsadím nejmenovanou evropskou loterii, abych byl miliardář a nemusel chodit do práce. Zatím se to teda nepovedlo, ale vyhrál jsem jednou 20 tisíc, to uznávám. No, jinak to jsou většinou jako nižší desítky až stovky korun. No. Takže jako málo, když se mi zaplatí ta sázka jako taková. Myslím si, že jsem furt v mínusu.
0: Já taky na svou životní výhru ještě čekám, ale
1: pokud teda nebereme, že máme ženy, jako skvělé, že jo, které jsou naše životní výhry.
0: Ženu bych v loterii vyhrát nechtěl, jako jo.
1: To by třeba věna v loterii kosteleckých uzenin Moniku Babišovou. No,
0: takže prázdný střívko, vole. Express Drive.
2: Vracím se zpátky k nám.

0: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz. Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
1: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
2: Máte doma obraz, grafiku, sochu nebo starožitnost? Nebo sami tvoříte a chcete svá díla představit sběratelům? Pošlete fotografie a zjistěte možnosti prodeje v aukci. Jednoduše a nezávazně na www.obrazivaukci.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
4: Trefíte se?
5: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
6: Hugo, aperole, fiero. Volal někdo letní osvěžení? Už k vám jede. Na alkohol.cz objednáte pití ke grilu i k bazénu snadno a bez práce. Po Praze vám zásoby dovezeme do hodiny. Klikněte a relaxujte. Alkohol.cz.
7: Na zdraví, ale vždy s rozumem. Alkohol pouze pro dospělé.
8: Páchnoucí klimatizace po zimě?
9: V autě 40 stupňů?
8: To nechcete.
9: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
8: Jsme tu pro vás.
10: Klima Express.
8: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
9: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
8: Skočte si nakoupit.
9: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
8: Objednejte se na
10: klimaexpress.cz.
11: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
12: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC 6 a Pop Airport.
13: Express. Music first. Express FM.

0: Tohle jsou Rooney, When Did Your Heart Go Missing na Express FM.
1: Tuhle americkou partu vám hrajeme v podstatě už od samých začátků. V době vydání tohoto singlu se psal rok 2007.
0: No a kdo taky u nás hodně hraje, tak to jsou třeba 21 Pilots, Lord, Moby, Tomora, LP, český zástupci, kteří vystoupí na Colors of Ostrava, jako třeba Anke, Bert & Friends, Good Times Only, Grupo Salsíča, Gufrau, I Love You Honey Bunny, Past, Tata Boys, ty jsou jasný, anebo třeba Ventolin.
1: Já myslím, že Michal řekl všechny ty zásadní headlinery tohoto festivalu. Já doplním, že ten festival začne přesně za týden ode dneška. A právě za týden se představí třeba zmínění 21 Pilots. Ale festival není jenom o hudbě.
0: Ano, my tam můžeme vyrazit i do Allegro Visually Zone a to je takové inspirativní místo, které ožívá myšlenkou, že ať už vám život přinese jakoukoliv příležitost, Allegro. A Allegro je tu pro vás.
1: V této Allegro Visually Zone si můžete odpočinout na lekci jógy, užít si atmosféru na slunečné terase, roztančit se na silent disco nebo si dopřát chvíli péče v jejich glow baru. No a v Allegro Lab si potom společně můžete vytvořit originální doplňky od háčkovaných obalů na sluchátka přes vlastní klíčenky a náramky až po tašky vyrobené ze starých reklamních banerů. Zkrátka, máte tam těch aktivit celou řadu. Myslím si, že i kdybyste se věnovali jenom jim, v celý festival vám k tomu stačit nebude.
0: No a kdybyste náhodou to potom přehnali s alkoholem, tak tu vzpomínku si můžete vytvořit i ve fotomatu a tak si odnést tu originální vzpomínku na festivalový den a ještě si navíc můžete tam zahrát zábavné hry s výdejními boxy One by Allegro.
1: Pokud uvažujete, že se na festival vydáte, tak současné ceny vstupenek platí už jen do pátečních 10 hodin, takže bych určitě s nákupem vstupenek neváhal.
0: No a pokud tam pojedete, tak můžete samozřejmě využít všechny možné druhy dopravy, ale vsadím se, že nikdo z vás nebude drive-in makový závin.
1: Ne.
0: Jenom jeden vystupující.
1: No a toho my vám zahrajeme.
0: Ano, tady je Ventolin.

svět není Lego, tak si nech to svý upražený ego. Člověk si naplánuje, ale Viktor potřebuje víc anarchie. Anarchie.

Allegro ti přináší Allegro Wishlist Zónu na Colors of Ostrava. Tvůj festival, tvoje pravidla, všechno na jednom místě. Allegro, sponzor pořadu.

0: Tanči, říká Slater. A my tady tančíme a dotančili jsme až k 17. hodině a 37. minutě.
1: Je léto, jsou prázdniny a k těm patří cestování. Já osobně jsem vždycky rád cestoval vlakem o prázdninách, když už teda. No a když se řekne vlak, tak většina z nás si představí kupíčko, kávu z kelímku, spolucestujícího s řízkem a samozřejmě zpoždění, že jo. Ale v Japonsku existuje vlak, který připomíná v podstatě luxusní hotel na kolejích. Ten jmenuje se Train Suit Shikishima a patří k nejluxusnějším vlakům na světě. V tomhle případě ten vlak nefunguje jako doprava z bodu A do bodu D. Ani nejde o to dorazit co nejrychleji, ale Shikishima je postavený jako zážitek, který si můžete vychutnat pomalu. Projíždí východním a severním Japonskem a cestující si během cesty užívají krajinu, špičkový jídlo, soukromí a servis na úrovni pětihvězdičkového hotelu. V podstatě takovej Orient Express po Japonsku. Největší pozornost ale budí jeden detail, který zní skoro neuvěřitelně. V těch nejluxusnějších suitách si můžete dát horkou koupel přímo během jízdy vlaku a to ve vaně z japonského cypřiše hinoki, což je tradiční vonavý dřevo, které se v Japonsku používá mimo jiné i v lázních. Takže zatímco si vlak klouže krajinou, vy sedíte ve vaně a koukáte z velkého okna a připadáte si jako ve filmu. Celý vlak je určen jen pro omezený počet lidí. Mluví se o pouhých 34 cestujících na jednu jízdu, to znamená, že na palubě nejsou davy, tlačenice u dveří, žádný boj o místo na kufr nebo na záchody, spíš klid, prostor, bar, jídelní vůz a vyhlídkové vozy právě s velkými panoramatickými okny. No ale, kolik za tuhle tu parádičku člověk dá? No, to nás asi všechny zajímá.
0: To by mě zajímalo dost.
1: Za nejdražší zážitek se uvádí částka kolem 10 000 dolarů. Což je nějakých 200 000 korun plus minus.
0: Pěkný.
1: No a paradoxně to vůbec zájemce neodrazuje. Shikishima funguje trochu jako luxusní hodinky nebo supersport. Nestačí mít peníze, člověk musí mít i štěstí a trefit volný místo. Tak velký je o to zájem. No a zatímco my si někdy ve vlaku hlídáme, jestli funguje zásuvka nebo nebude výluka, v Japonsku existuje vlak, kde si během cesty můžete dát koupel ve vonavé a dřevěné vaně.
0: A koukat přitom nahoru Fuji.
1: Přesně tak.
0: To je nevím, jestli to kolem jede, to jsem se zasnil.
1: To je dovolená, hotel i filmový zážitek v jednom.
0: Tak děkujeme. Teď jenom našetřit ty 2 kila na to, abychom se mohli projet.
1: Express. Express.

0: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. S Bushman expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev Česká nej v aplikaci Mapy.com.
1: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objavilo na 1. augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Art Bud, Brutalismus 3000, Tash Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín.
2: Léto je tady a s ním i 500 korun od Partners banky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partners banka. Užij si léto naplno.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní startovací zdroj s kompresorem Verda se slevou 10% za 1795 korun. Allegro Days jen do 19. července.
4: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách pro spánek. Do 13. července se slevou 15%. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
7: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
8: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
9: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
8: Více informací na rekbyty.cz.
9: Rekbyty, záruka kvality.
10: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
11: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
12: Express FM.

0: Doznívají Akademik se singlem Aftertaste.
1: Já mám tady takovou zajímavost, co jsem třeba nevěděl. Víš, že máme na Zemi víc stromů, než je hvězd v Mléčné dráze?
0: Takhle, někde jsem to už tuhletu zajímavost četl, ale to je to teda šílený množství, co?
1: No, na druhou stranu je celkově víc hvězd ve vesmíru, než zrnek písku na všech světových plážích.
0: Tak v tom případě?
1: Je zajímavý.
0: To nedává smysl, ne?
1: Mléčná dráha jenom.
0: Jenom mléčná dráha,
1: jo, to jsou stromy, ale potom to. A poslední zajímavost, kterou jsem ti chtěl říct, že pokud máš dvě nohy, tak máš víc nohou než průměrný člověk.
0: Jo.
1: No jo.
0: Jakože průměrný člověk má jenom jednu nohu?
1: Ne, průměrný člověk má třeba 1,83 nohy, protože jsou tady lidi, kteří mají jednu nebo nula nohou, že?
0: Takže bereš jako vlastně včetně jako handicapech, jo?
1: No, to se pak zprůměruje a vlastně průměrný člověk nemá dvě nohy, že? Protože když se to zprůměruje, tak dáš tam ty lidi, co nemají žádný nohy nebo jenom jednu, tak potom, kdo má dvě nohy, má vlastně víc nohou než průměrný člověk.
0: No tak
1: to je matematika, co?
0: No tak jestliže my dva zvyšujeme ten průměr, tak je to v pohodě.
1: Tak já ho

0: Zvyšu.
1: Ty máš jenom jeden na půlku?
0: Já mám dvě nohy. A jakože by třeba bych ho zvyšoval, bych měl tři, ne? Nebo čtyři.
2: No takhle, jestli chceš, jako dneska ti v Turecku uděje na počkání cokoliv.
0: Přesně, já bych chtěl nový vlasy a nohu navíc.
2: A nohu navíc. Express Drive. Na Expressu.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Vedení ODS vyzvalo svého kandidáta na starostu Prahy 1 Filipa Dvořáka, aby řekl, jak si jeho otec jako lékař porodník vydělal na majetek za více než 230 milionů korun. Ruské síly se v současnosti snaží omezit schopnost ukrajinských dronů zasáhnout jejich logistiku. Zakrývají proto převážný náklad a instalují rušičky signálu, které mají na daném území rušit satelitní internetový systém Starlink. Trenér Zlatko Dalić se rozhodl po takřka 9 letech skončit u chorvatské fotbalové reprezentace. Na mistrovství světa 2018 dovedl tým ke stříbru, o 4 roky později Chorvati skončili třetí. V noci na čtvrtek bude polojasno až jasno, přechodně oblačno, teploty 9 až 14 stupňů, na horách kolem 10. Přes den pak bude jasno až polojasno, jen výjimečně s přeháňkami. Teploty se budou pohybovat mezi 21 a 27 stupni, na horách by mělo být kolem 17. Na nehody pozor, na silnici 1/21 v katastru obce Kočov na Tachovsku, v Kníňské ulici v Brně, v Olomoucké taky v Brně a v Prosecké v Praze. Dávejte pozor, jeďte opatrně a i nadále poslouchejte Express FM, odkud vás minutu po 18. hodině zdraví Petr a Michal z Express Drive.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Posloucháte Express FM, posloucháte odpolední drive, společnost vám dělá Michal s Petrem a za malý okamžik se k nám připojí i zajímavé umělkyně, umělce a kapely z celého světa, protože ve středu vám nabízíme novinky.
1: A tu první složila a naspívala filipínsko-britská zpěvačka Beatrice Christy Ilejay Laus, kterou dobře znáte i od nás éteru jako Biba Dubí.
0: Přesně tak. A Sun Has Set je název té novinky. My jsme vám ji s Michalem nabídli už v předpremiéře v jednom z našich pátečních vysílání. Já osobně mám Biba Dubí moc rád. Na její nový album se těším. A zpětně bych ji chtěl popřát všechno nejlepší k jejím 26. narozeninám.
1: Je to zajímavý, že takhle mladá holka už vydává čtvrtý album, bude se jmenovat Pylon a vyjde 18. září. No a tahleta holka se tam tentokrát hodně inspirovala grunge a indie rockem a celkově takovou tou shoegaze scénou a je to z toho hodně slyšet, jak už jsme to tady jednou komentovali a teď si to teda pojďme pustit.
2: Toto je nová hudba na Expressu.

0: Myslím, že většina z mužské populace by na otázku Tovlou odpověděli kladně.
1: Ano, jsem tvoje dívka, že? A jakož Toulo je jako fakt rošťa, tak já myslím, že by asi řada z nás ráda jí měla jako svoji dívku, pokud už bychom teda samozřejmě neměli ty své současné dívky.
2: A myslím, že řada by odpovědělo kladně, i když má své dívky.
1: No, radši pojďme od toho a pojďme do Skotska, protože odtamtud je Joshua Spence Maney, kterého známe jako Barry Can't Swim.
0: No a Barry Can't Swim patří k nejzajímavějším jménům současné elektroniky. Nemíchá jenom klasický klubový house, ale přidává i jazzové prvky, organické samply a hodně emotivní atmosféru. Jeho hudba funguje na parketu, ale zároveň má v sobě něco takového zasněného až melancholického.
1: No a my si pustíme jeho nejnovější single postavený na samplu ze skladby z roku 2003 od tehdy mladičkého jihoafrického rapera, který se jmenuje Msawawa.
3: Novinka.
4: Právě teď.
3: Na Express FM.

0: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
1: 30 let. 30 let stojíme po boku párů, pro které cesta k vysněné rodině nejde tak, jak by chtěli. Každý příběh je jiný. Proto se v Pronatalu díváme na každý detail, ze kterého pak poskládáme jeden celek. Dnes za nás mluví více jak 50 tisíc narozených miminek. www.pronatal.cz.
2: Červencové vydání hudebního časopisu Headliner už najdete zdarma v apce i na webu. Budoucí česká hvězda Bea K. v 15. má hlas, ze kterého vám spadne brada. Rozhovor z Rolling Stones a Tommy Tajer o budoucnosti Kiss i hejtech na Bena. Headliner.cz, hudební časopis, novinky, newsletter, podcasty. Pro všechny a zdarma.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
8: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
9: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
10: Music. First.
11: Express FM.

0: Co se takhle pohádáte se svým klukem, on na vás zavolá policajty a vy potom o tom napíšete píseň. To je dobrý, ne? Dobrá inspirace.
1: No určitě, já myslím, že inspiraci už si dnes můžeš vzít vlastně z čehokoliv.
0: Ano, třeba i z toho, že máš slabou sebedůvěru a pochybuješ o vlastním těle.
1: No ale hlavně, teď by měli zpozornět všechny naše posluchačky a příznivkyně Hezonka jménem Sombr.
0: Ten totiž pokračuje ve své hitové krasojízdě a taky chystá druhou desku Don't Read This Journal.
1: Přesně tak a v nejnovějším singlu, již třetím z chystanýho druhého alba, prozrazuje, jaké to žít s nízkým sebevědomím a vlastně nejistotou se vlastním tělem.
0: Ano, jmenuje se My Body Isn't Ready. Nový hit. Na Express FM.

0: Moje třetí nejoblíbenější kapela z Dublinu. Fontaines DC, Starbuster, to už je samozřejmě prověřená kvalita, tu už hrajeme dlouho. No a koho taky hrajeme dlouho, tak to jsou DMAs.
1: Přesně tak, trio ze Sydney, který momentálně nahrálo nový album a nahrávali ho v Los Angeles a většinu nahrávky si i sami produkoval.
0: Mě vždycky jako zaujme, když vydáváš několikáté album, v tomto případě páté, a nepojmenuješ ho nijak, to znamená, že bude eponymní, jak tady rádi zdůrazňujeme. 21. srpna vyjde album, které nemá název, ale už má venku 4 singly a jeden z nich se jmenuje Heaton Park a ten vám právě teď představíme.
1: No, já bych k tomu dodal, že on je postavený na kytarovém riffu, který mě hodně překvapil na tvorbu DMAs, je trochu tvrdší, ovlivněný shoegaze a on totiž začal jako zapomenutý demo. Pak byl od základů znovu přepracován, no a dalo mu to novou energii a já myslím, že se bude líbit i posluchačům.
0: Tak si to poslechněte, jak to Tommy Odell, Matt Mason a Johnny Tuk vymysleli.
2: Toto je nová hudba na Express FM.

0: Tohle, když byla novinka, to byly časy.
1: To jsi byl ještě malej kluk.
0: To jsem byl ještě malej kluk, ale už tehdy mě to bralo. Depeche Mode prostě jsou takový věčný. Jo, mimochodem, dneska byl slavil 65. narozeniny Andy Fletcher.
1: Něco bych řekl, bylo by to klišé, takže jako se vzpomínáme na něj. Každopádně, je léto, vedro, zkrátka ideální čas na nenáročný taneční songy a jeden takovej vám nabídne anglická umělkyně Crystal.
0: Ano, Crystal Jade Ruby Opal Orchard se jmenuje celým jménem. Rodiče se vyřádili, když vymýšleli její jména. No a ona se na britské taneční scéně pohybuje dlouho, ale až tak nějak v posledních letech si začalo dařit, a to třeba i díky spolupracem s MK nebo Sony Foderou, což jsou songy, které znáte i od nás.
1: Přesně tak. Ona zapadá krásně do kategorie Úspěch přes noc, který trval skoro 10 let.
0: Ano. A stejně jako třeba Poppy Bezkomp, kterou tady taky hrajeme často jako takovou tu, jak říká náš kolega Vašek, feature profesionální, tak i ona je taková feature. Ale konečně tady máme i song, který je jenom její. A jmenuje se The One.
2: Toto je nová hudba na Expressu.

0: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.
4: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
5: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. A Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
7: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
6: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
8: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Express.
1: Music first.

0: To byl track pro všechny cukrovkáře. Jumbo? Mhm. Ta zpívá I need sugar.
1: Jo,
0: I need little more sugar.
1: Já jsem zrovna zase přemýšlel, že bych nastoupil do nějakého jumbo jetu a zaletěl si někam k moři.
2: Já jsem si řekl, pro obézní lidi.
1: Že by tam byly jenom dvě sedačky
0: jo,
1: na
0: jo.
1: každou řadu. No dobře, no, tak my jsme...
2: Ty nikam nenasedneš, bohužel. Všim
1: si, že jsme teďka poslední trošku jako znekorektněli.
2: Fak jo.
1: No dneska jsme řešili ty beznohý lidi, teďka prostě...
2: A tak to byl průměr.
1: Obezní lidi, asi bychom se měli do zítřka sklidnit.
2: Tak jo, zítra budeme probírat generaci, která tohleto vůbec neřeší.
1: Budeme se bavit o boomrech, nebo co?
2: Budeme se bavit o boomrech, ne. Budeme aktuální jako vždycky, tak sem tam nám nějak něco unikne, ale my to nemyslíme zle. Já to tady vysvětluji občas babu, která mě vždycky za to sprdne.
1: Je pravda, že babu...
2: to nemyslím zle. A jsem hodnej.
1: Babu ta samozřejmě kopé za všechny menšiny, všechny
2: je to správný,
1: ostrakizované,
2: taky.
1: Všechny, kteří by mohli být nějak námi pohoršeni, ale jak říkáš, no, my prostě jsme trošku jako nekorektní, protože prostě jsme už v nějakém věku, sice ne nějakým vysokým, ale prostě za nás to tak jako se říkalo, no.
2: A hlavně jsme v nejlepším věku.
1: No tak Ježíš Maria. A v nejlepším je třeba přestat, takže jdeme domů. Mimochodem, všechno nejlepší tvojí ženě k svátku.
2: Já děkuju.
1: Dneska má svátek Nora.
2: Děkuju, už jsem, psalo mi spoustu kamarádů, jako psal jsem se tím, jako já když měl svátek minulý týden, tak mi nikdo nenapsal, ale k svátku mojí ženy mě píšou šiky, to je zajímavé.
1: Ale mě i doma říkala moje žena, říká, Nora má dneska svátek, ví to Petr.
2: Takhle,
1: říkám, tak doufám, že jo.
2: Já jsem zrovna, jeli to, který na to je schopno zapomenout, jo. Navíc mě vždycky babička říkala, když jsem chtěl, nebo když jsem čekal nějaký ten dárek svátku, víš, ale my s dědečkem svátky neslavíme.
1: takže to můžeš říct i doma, ale nevím, jestli to projde.
2: Ne, já jí samozřejmě dělám svátek a narozeniny každý den.
1: Tak to je dobře. No a svátek budou mít i naši fanoušci zítra, protože zase tady budeme mezi 16. a 19.
2: Je čtvrtek, že jo? Ono je tenhle týden jako zmatečný.
1: Jo, čtvrtek bude. Takže film.
2: Film.
1: Tentokrát bez našeho kolegy Davida Mičke, ten je pěkně na zasloužené dovolené, ale my to vynahradíme.
2: Jo, jo, já už jsem něco nakoukal a ještě dnes večer se chystám nakoukat, takže tipy od nás samozřejmě chybět nebudou. A do toho fantastická hudba, zajímavosti z celého světa, že?
1: No, jako vždycky, takže se těšíme zítra v 16.
2: Naslyšenou.
3: Express Drive s Petrem Novákem a Michalem Plškem.

0: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
0: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
2: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Hudba na prvním místě.
6: Express FM.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
1: Express. Music first. Express FM.

0: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Express FM.
4: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Express FM.
1: Je to had, je to kruh, je to vlak, co nestaví, nedívej se vzad. Ten je tu Sisyfos, není čas a já nevím, kdy to bude dost. Je to had, je to kruh, je to vlak, co nestaví, nedívej se vzad. Co mě to pořád tlačí vpřed, nikdy nenajdu tu klid. Na srdci tepe mi klik, hledám

Nechci stop, čau, tady neklid, pauza ti skončila, nespi, dělej, pracuj, stresuj se, volej, prokrastinace je přepich. Čau, tady neklid, trochu ti nervy přepekly, makej, běž, termín je blízko, odpočineš si až v rakvi. Sám si klečím na krku.

svini, bejt jen táta, bejt tu pro ní. Křečovitě svírám soudnost, co když to nebude furt dost? Co když to nebude stáčit někdy, vím vole, co mám mít sakra přednost. Nikdy to nebudu stíhat, za krkem mi sedí síha, šeptám mi do ucha, že je to má.

0: Express. Express. Express. Hudební zprávy. Music News.
1: Oasis se údajně příští rok vrátí na pódia ve Velké Británii, včetně 12-denní rezidence na stadionu Etihad v Manchesteru. Podle deníku Sun je program již plně obsazen a také se chystají odehrát rekordních 6 koncertů v Knebworthu. Spice Girls získali zpět práva k filmu Spice World a plánují jeho reedici. Spice letos slaví 30 let výročí svého debutového singlu Wannabe. Mel C prozradila, že snímek z roku 1997 bude znovu sestříhán. Mezi mnoha cameo rolemi celebrit ve filmu byl i zpěvák Gary Glitter. Toho vyšmykli, protože je to nechutný prasák, který byl odsouzen za zneužívání dětí. Kdy film půjde do distribuce, zatím nevíme. Za rohem je největší plážová party ve Velké Británii. Čtyřdenní návrat Fatboye Slima do Brightonu Big Beach Boutique 7 je oficiálně vyprodaný na všechna 4 data 16. až 19. července tohoto roku. Norman Cook tuto zprávu sám potvrdil a požádal fanoušky, aby dorazili včas. Line-up sestavoval sám a mimo jiné budou na pláži hrát Leon Bushwaka, Juven McVicar a vše dovrší Groove Armada.
0: Express FM.

0: Express FM uvádí hudební speciál. Express Edge.
1: Nezávislá hudební scéna. Edge. Express Edge s Petrem Novákem.
2: Příjemný a ničím nerušený poslech Express FM vám v tuto chvíli přejí tvůrci hudebního speciálu Express Edge. 865. epizoda se právě rozjíždí a klasicky jsou u toho Petr s Pepou. Budeme vám dělat společnost během následujících 120 minut vysílání. Připraveny pro vás máme více jak 30 příspěvků od nejrůznějších umělkyň, umělců a kapel. Zaostřeno máme především na dění mimo hlavní proudy a dnes dáme prostor jak ostrým kytarám, tak i hip-hopu nebo méně známým indie projektům. Informace o Express Edge najdete na našem Facebooku, zveřejňujeme tam playlisty i nejrůznější kulturní tipy. Na expressfm.cz je vám toho pak k dispozici mnohem více. A ještě bych chtěl dodat, že pravidelný posluchač Express Edge by měl většinu z dnes zahraných věcí znát nebo mít o nich alespoň povědomí, protože po nějaké době vracíme do hry. Jsme totiž přesvědčeni, že stojí za vaší pozornost. 40 letos oslavil anglický umělec Sam Duckworth, který je spojen s projektem Get Cape, Wear Cape, Fly. Vybírat budeme z jeho albové dvojky, konkrétně si dáme závěrečný track Could I've Seen It All. Příjemný poslech 865. dílu Express Edge vám přejí Petr s Pepou.
1: Express Edge
0: na Express FM.
3: What if I could run? What if I could hide away? From all the things we've done, would I start it all again? I could have seen it all, I could have seen it all if I bide my time. I could have seen it all.

Pokud to klapne, mohli bychom se letos dočkat nového materiálu od tria Friendly Fires. Pod doznívající věcí je mimo jiné podepsán i producent Paul Epford. Její název je Pull Me Back to Earth a pochází z druhé nahrávky Pala. Když sleduju úspěchy projektu Gorillaz, je mi docela líto, že Damon dal kleru své domovské Blair a že si pro ně neschoval některou z hitovek. Blair debutovali v roce 1991 deskou Leisure. My z ní vybíráme příjemnou záležitost Bang.

0: To byly Django Django a ukázka z jejich raný tvorby, konkrétně jsme vybírali z 13 let starý prvotiny, právě doznívá single Default. Everything Everything patří mezi stálice Express Edge, dnes si připomeneme titul A Fever Dream, na kterém svoji producentskou stopu zanechal James Ford a který byl nominován na Mercury Prize.
1: Express
2: Express Edge
1: s Petrem Novákem.

Zazpomínáme na doby, kdy se následující parta jmenovala ještě British Sea Power. V roce 2012 oznámila, že se bude jmenovat už jen Sea Power, a to kvůli určitému druhu nacionalismu, se kterým nechtěli mít nic společného. Zahrajeme vám single Bad Bohemian.

0: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
1: Hudba na prvním místě.
2: Express FM.

Band of Horses na Express FM, kde právě posloucháte hudební speciál Express Edge, doznívá skladba Feud. Ve studiu jsou Petr s Pepou a jen připomenu, že v premiéře nás můžete poslouchat každou středu od 21 hodin, reprízu pak vysíláme v pondělí od 10 večer. Adam Grandusiel je velmi talentovaný muzikant, který sbíral zkušenosti po boku Kurta Weila, aby si posléze založil kapelu The War on Drugs. Jeho kvality využívali The Killers nebo Beyoncé a mimo jiné produkoval desky například Samu Fenderovi. Za čtvrtou desku A Deeper Understanding byly The War on Drugs oceněny cenou Grammy v kategorii nejlepší rockové album. Přinesla i následující záležitost.

Nějakých 34 let se na scéně drží americká parta Not a Surf. Dnes jsme vybírali z jejich třetí desky Let Go, které se dostalo velmi pozitivních reakcí a kterou kapela částečně produkovala sama, nám doznívá single High Speed Soul. Jejich kolegové The Get Up Kids loňský a předloňský rok zasvětili koncertování po celém světě a tak se už sedmým rokem čeká na novinku. Poslední položkou v jejich diskografii je nahrávka Problems. Jako šestá v pořadí je na ní zařazena věc s názvem Fairweather Friends.

0: To byly The Get Up Kids, kteří si od května do října naplánovali koncertní sérii po státech a Evropě. Zda bude na podporu nové desky, zatím není známo. V případě jejich kolegů z El Pasa, kapely Sparta, však známo je. V březnu jí vyšla deska A Cut Silhouette, se kterou vás brzy seznámíme. Dnes jsme se však rozhodli pro archivní Air. Sparta, Express Edge.
1: Express
2: Edge.
1: S Petrem Novákem.

Na Express FM právě doznívají Handsome Boy Modeling by School, projekt mísící elektroniku i hip-hop, který tvoří hvězdná dvojka Dandy Automator a Prince Paul. V rámci hudebního speciálu Express Edge jsme vám hráli z debutu, který si oba protagonisté produkovali a právě doznívá track Metaphysical. Hostují v něm mimo jiné Miho Hattori a Mike D. Hned 12 umělců momentálně čítají řady respektovaných The Roots. Další desítky se pak v kapele během téměř 40-leté existence vystřídali. Za 12. desku Undone byly The Roots oceněny Grammy a my zařazujeme skladbu The Other Side.

Ve studiu Express FM jsou i nadále Petr s Pepou. Před chvílí se k nám připojil Ice Cube se svojí hitovkou Check Yourself. Pokud máte právě teď středu večer, posloucháte nás v premiéře, pokud pondělí večer, jedná se o reprízu, tak jako tak se vám dostane totožné hudební várky. Připraveni jsou Cypress Hill, dnes mezi jejich diskografie vybrali starší track How I Could Just Kill a Man.

0: Cypress Hill pochází z Chapel Hill v Kalifornii a za nějakých 10 dní vyrazí na koncertní turné zahrnující samostatné koncerty i prestižní festivaly, a to na obou stranách oceánu. Pokud patříte mezi předplatitele platformy Apple TV, tak si nastavte reminder na 24. dubna. Dorazí tam totiž dokument Příběh Beastie Boys. Že se jedná o zdařilé dílo, asi netřeba dodávat. My na tuhle legendární trojku zazpomínáme raným trackem, který otvírá jejich první nahrávku License to Ill.
1: Express.
2: Express Edge.
1: S Petrem Novákem.

0: Express FM uvádí hudební speciál.
1: Express Edge. Nezávislá hudební scéna.
0: Edge.
1: Express Edge s Petrem Novákem.
2: Dobrý večer, dnes ještě jednou všem posluchačům Express FM přeji Petr s Pepou. Ti dva, kteří pro vás chystají speciál Express Edge, momentálně se nacházíme v polovině 865. dílu, takže hodinu se ještě ve studiu zdržíme. Pokud by vás o Express Edge cokoliv zajímalo, náš Facebook je vám k dispozici. Express FM pro změnu najdete na webu. Ještě pro vás máme připraveno mnohé, kytary zahalené do zpětných vazeb i pořádně nabroušené. Dojde na talentované umělkyně, jakož i na legendární party. A jednou takovou, druhou polovinu 865. dílu Express Edge otevřeme.

Zatím jen dvě desky nabídli svým posluchačům Black Kids, americká parta z Floridy. Tu první produkoval Bernard Butler, původní kytarista kapely Suede, a nám doznívá single s vtipným názvem I'm not gonna teach your boyfriend how to dance with you. Následují Blink, ovšem ti, kteří v názvu nemají číslovky ani mínus, prostě jen Blink. Kvartet z Dublinu, který bodoval před více jak 30 lety deskou A Map of the Universe by Blink. Nám se líbí It's Not My Fault.

Tolik pozdrav z Kanady od kvartetu Sloan. Poslouchali jste, jak zněli na své první desce, které se dařilo i po komerční stránce. Doznívá věc názvem I Am The Cancer. Jejich kolegové z Verdrive letos slaví 35. narozeniny své debutové desky Rise. Ovlivnili ji nejedny kolegy z obou stran oceánu a vy uslyšíte skladbu Rave Down.

0: Swerve u nás vystoupili před 8 lety a nabídli materiál ze svých stěžejních alb Mezcal Head a Rise. Z toho druhého jmenovaného pochází i doznívající píseň. Je to už 15 let, co se odmlčeli Sonic Youth a nic nenasvědčuje tomu, že by se tahle legendární čtveřice původem z New Yorku znovu sešla. Z roku 2004 pochází následující track Unmade Bed.
1: Express Edge na Express FM.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon CZ.
1: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
3: Rekbyty, záruka kvality.
4: Páchnoucí klimatizace po zimě?
5: V autě 40 stupňů?
4: To nechcete.
5: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
4: Jsme tu pro vás.
5: Klima Express.
4: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
5: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
4: Skočte si nakoupit.
5: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
4: Objednejte se na
5: klimaexpress.cz.
6: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC 6 a Pop Airport.
7: Ratatararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
8: Express FM.
9: Hudba. Na prvním místě.
8: Posloucháte hudební speciál.
9: Speciál na Express FM.

Stereo Lab na Express FM, kde právě posloucháte hudební speciál Express Edge, hráli jsme vám track Eye of the Volcano. Stalo se to k 1991, když islandská parta The Sugar Cubes vydala single hit. Éra kapely se pomalinku blížila ke svému konci, nicméně pro její zpěvačku Björk začínala zcela nová, soulová éra.

Takhle zněli H.M. na své druhé nahrávce Something to Tell You z roku 2017. Poslouchali jste single Want You Back. Ve studiu jsou i nadále Petr s Pepou. Asi jste pochopili, že vám v tomto bloku nabízíme samé zajímavé umělkyně. Ta následující se jmenuje Beth Ditto a je známá coby 1/3 uznávaných gossip. Z její solové tvorby vybíráme věc nazvanou Do You Want Me Too.

0: Tolik Beth Ditto, kterou nám na konci tohoto dámského bloku vystřídají Throwing Muses. Kapela z Newportu, která vznikla již v roce 1981 a byli u toho Christine Hersh a Tanya Donnelly. Dnes už kapele působí jen první jmenovaná spolu s dalšími dvěmi hudebnicemi. Not Too Soon, kterou vám zahrajeme, patřila k prvním velkým kapelovým hitům.
1: Express.
2: Express Edge.
1: S Petrem Novákem.

0: Nedávno jsme v rádiu slavili nedožité narozeniny Chestera Benningtona z Linkin Park, kterému se splnil sen, když ho Stone Temple Pilots angažovali jako zpěváka po zesnulém Scottu Weilandovi. Angažmá však trvalo pouhé 2 roky a vy jste poslouchali Stone Temple Pilots, jak znějí v současnosti. Teď vás čeká přesun do Francie, jednou z tamních nejznámějších úderek jsou bez pochyby Gojira. Budeme vám hrát track Trails.
1: Express.
2: Express Edge.
1: S Petrem Novákem.

Deftones jsou momentálně na turné, na kterém podporují svoji návratovou desku Private Music. Ta přinesla první nový materiál po 5 letech, včetně doznívající skladby My Mind is Mountain. Z dnešního Express Edge zbývají už jen minuty, které vyplníme hudebním rozloučením. 865. díl končí. S láskou ho pro vás připravili Petr s Pepou, kteří se tímto těší na slyšenou za týden. Budeme připraveni s čerstvou hudební várkou a plní sil. Do té doby užívejte a poslouchejte hudbu, kdyby cokoliv. Express Edge na Facebooku, Express FM na webu. Pizza Mír.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
1: Páchnoucí klimatizace po zimě?
2: V autě 40 stupňů?
1: To nechcete.
2: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
3: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
2: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
2: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
3: klimaexpress.cz.
4: Ratatararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, CZ.
5: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC6 a Pop Airport.
6: Hudba na prvním místě.
7: Express FM.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
0: Music News.
2: Oasis se údajně příští rok vrátí na pódia ve Velké Británii, včetně 12-denní rezidence na stadionu Etihad v Manchesteru. Podle deníku Sun je program již plně obsazen a také se chystají odehrát rekordních 6 koncertů v Knebworthu. Spice Girls získali zpět práva k filmu Spice World a plánují jeho reedici. Spicey letos slaví 30 let výročí svého debutového singlu Wannabe. Mel C prozradila, že snímek z roku 1997 bude znovu sestříhán. Mezi mnoha cameo rolemi celebrit ve filmu byl i zpěvák Gary Glitter. Toho vyšmykli, protože je to nechutný prasák, který byl odsouzen za zneužívání dětí. Kdy film půjde do distribuce, zatím nevíme. Za rohem je největší plážová party ve Velké Británii. Čtyřdenní návrat Fatboye Slima do Brightonu Big Beach Boutique 7 je oficiálně vyprodaný na všechna 4 data 16. až 19. července tohoto roku. Norman Cook tuto zprávu sám potvrdil a požádal fanoušky, aby dorazili včas. Line-up sestavoval sám a mimo jiné budou na pláži hrát Leon Bushwacka, Juven McVicar a vše dovrší Groove Armada.

0: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
1: Express FM.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
1: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC6 a Pop Airport.
2: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník,
4: malíř,
3: topenář,
4: podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbyty.cz.
5: Rekbyty, záruka kvality.
6: Express. Music first.
7: Express FM.

0: Express. Express. Express. Hudební zprávy.
1: Music News. Oasis se údajně příští rok vrátí na pódia ve Velké Británii, včetně 12-denní rezidence na stadionu Etihad v Manchesteru. Podle deníku Sun je program již plně obsazen a také se chystají odehrát rekordních 6 koncertů v Knebworthu. Spice Girls získali zpět práva k filmu Spice World a plánují jeho reedici. Spicey letos slaví 30 let výročí svého debutového singlu Wannabe. Mel C prozradila, že snímek z roku 1997 bude znovu sestříhán. Mezi mnoha cameo rolemi celebrit ve filmu byl i zpěvák Gary Glitter. Toho vyšmykli, protože je to nechutný prasák, který byl odsouzen za zneužívání dětí. Kdy film půjde do distribuce, zatím nevíme. Za rohem je největší plážová party ve Velké Británii. Čtyřdenní návrat Fatboye Slima do Brightonu Big Beach Boutique 7 je oficiálně vyprodaný na všechna 4 data 16. až 19. července tohoto roku. Norman Cook tuto zprávu sám potvrdil a požádal fanoušky, aby dorazili včas. Line-up sestavoval sám a mimo jiné budou na pláži hrát Leon Bushwaka, Juven McVicar a vše dovrší Groove Armada.
0: Express FM.

more, potřebuju klid. Volej mě hrozně záda, musím uklidit. Pořád vole práce hraju, musím odpočívat. Už to není jako dřív, bolej mě i tři pliva. Ej, jde na mě pivní moudrost a taky strašně prdím. Když jsem si naposled užil párty, ani nevím. Zase mi roste pupek.

hit. Prší, prší, pec nám spadla, jedu další hit. Zase nám došlo máslo a taky teče odpad. Ráno jsem křičel na mraky, mail mi nešel poslat. Dřív se to nestává.